0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.

0: Tohle škoda. Čekaj, takhle, no, to
1: je pravda. Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.
3: Survivor. Behind my eyelids.

slunce zase přifukují slova. A čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skotek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do predelství, bují tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačíš scrollovat.

noční chodce tenhle svět nás zaškrtí jako bonsai drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost, a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou, anebo sám křičet no pasa.

0: Andreji, Andy, Andy, Andy, Andy.
1: Byl na té škole?
2: Albě?

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: točíme. Točíme.
1: Ne, tady je mikrofon. Dobře.

0: Woodline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Woodline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
1: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
2: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
3: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
2: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Reklama na Radio 1.

0: tak můžu říct. Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha, a
1: tak
0: to bude, jo a jo, to jako. Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom, aha, takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak to je všechno.

6 hodin a 5 minut, posloucháte Rádio 1. Po 14 dnech zase Vlado dal rej, dobrý ráno. Až do 9 písničky, tohleto byl Pasta Hiroki, hudební producentka a mimochodem i vizuální artistka z Paříže, skladba se jmenovala Vital Love, právě jsme dohráli a z Paříže se takhle během pár vteřin přesuneme do New Yorku, tam totiž sídlí producent Blake the Man 1000, pustíme si jeho novinku Reno Moon. Takže dobrý ráno, stávat, cvičit, středa 6. května, Rádio 1 písničky, tam teda dá.

0: jedno.
1: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22. Nebo Mysterium Absinthu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna. Sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej rfc.cz.
2: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
4: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
8: Reklama na Radio 1.

6 hodin a 20 minut, posloucháte pořád Rádio 1, pokud posloucháte pořád Rádio 1. A tohle to byla skladba Pingers od britské zpěvačky a producentky, která se jmenuje jednoduše Eliza Rose. Budeme dál a vlastně zůstaneme v Anglii, protože jestli se nemýlím, tak zpěvák a producent vlastním jménem Timothy McKenzie, který ho můžete znát pod pseudonymem Labyrinth, je z Anglie taky, anebo tam rozhodně aspoň žije. Nový single Shut Your Damn 95.7892 právě teď na Rádiu 1 a pak třeba Míra nebo MIA na Rádiu 1.

hodin a 30 minut MIA právě dohrává. Vlastně úplně strašně charakteristický ten hlas i Prayer. Super. Znova novinka Prayer 777 a my jdeme dál. Spojení 25-letého producenta z londýnského Oscara Ferrella společně s zpěvákem a vlastně nějakou legendou boombapu, který se jmenuje Koya Gumbani. A to je věc, kterou si pustíme teď, nový single, který se jmenuje jednoduše Burning From, a pak si pustíme kapelu The Jungle Giants, skladbu A Moment Like That. Dobrý ráno, Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete po mě další román s Vrahem Riplem?
2: Čtenáři ho milují, slečno Highsmithová.
1: Zníte, jako byste měl nějaký nápad.
2: Zveme vás na psychologický thriller Švýcarsko na letní scénu divadla Ungeld.
1: Více na divadloungeld.cz.
3: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
5: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
6: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Lazzo Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Reklama na Radio 1.

Nový Bauer, vlastním jménem Harry Bauer, Rodriguez, Pensylvánie, Amerika. To je ten člověk, který udělal tu strašnou věc, která se jmenovala Harlem Shake. To leta zpátky očividně přišel aspoň trošku k rozumu tak dobrý z Ameriky. Teď do jižního Londýna producent a hudebník Ben Hauke a jeho novinka All's Go Loco. To je písnička, kterou si dáme na Rádu 1 právě teď.

I told you Mr. Hawk was busy.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mezivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1.

Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers. Jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z jejich druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Důkaz, že i z malého městečka v Rakousku se můžete dostat až do Berlína. Tohle je přesně příběh producenta, který se říká Ant Attic. Jeho skladbou One Two jste právě doposlouchali. A Tobias Kurt, který zatím stojí, je přesně tenhle příběh. Z malého městečka v Rakousku do Berlína a teď až vám douší prostřednictvím Rádio 1. Půjdeme už trošku do těch kytar. Kapela Body Shop z Chicaga, jejich novinka, která se jmenuje jednoduše Sex Body, je věc, kterou vám pustím jako poslední v této hodině a pak začneme na novo. Rádio 1.

0: No.
1: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. Milu Publishing CZ.
2: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez makrokarty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
8: Reklama na Radio 1.

7 hodin a 4 minuty. Dobrý ráno, posloucháte Rádio 1, pořád je středa, pořád je 6. května a vy posloucháte Rádio 1, ať už v Praze na frekvenci 91,9 FM, v západních Čechách 97,5, v Čechách severních 98,7 nebo v Čechách jižních 100,2, případně samozřejmě přes DAB+, náš web, apku nebo jakkoliv jinak. Zase jsme v Berlíně, Andreas Hennenberg, tohle jsem minimalistický DJ, nový track společně s zpěvačkou Eleonorou, jmenuje se Heart Opener, jste právě doposlouchali a my se z Berlína zase skočíme do Los Angeles. Alten 11, americký postrokový duo a jejich písnička, která má naprosto geniální název, jmenuje se Bjork's Alarm Clock a hned potom novinka ze Slovenska, Edův syn a včeras

0: Vítězství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše renderováno a bez labku. Janova Pec.cz.

Rádio 1 dohrává skladba ACL, společný projekt Baby Father a Tyson. A my půjdeme dál, pustíme si kapelu z Quebecu, z Kanady. A projekt Margus Sauve a Louise Etienne Santer. Moje francouzština je prostě geniální. Kapela se každopádně jmenuje Ghostly Kisses a skladba Strangers. A potom si dáme nový Land Act a Rabbits. Krásný ráno na Rádio 1, že jo?

0: jedno.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Popme se 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
9: Reklama na Radio 1.

Criminal Kisses je písnička, kterou jste právě slyšeli. Na svědomí má zpěvačka z Los Angeles, která se jmenuje I'm Sweet. Tohle se písnička láká na její čtvrtou desku, která se blíží, a musím říct, že je to velmi hezký, takový emotivní, pěkný, naláhavý písničkářství. Přesunul jsem se do Belgie, dlouho jsme se nepouštěli nic z Belgie, a věřte, že z Belgie je kapela, která se jmenuje velmi vtipně, a to Girls in Hawaii, byť je tvořená samýma klukama. Novinka, skladba Is It Happening Right Now, je skladba, kterou si pustíme právě teď.

We're Gonna Be Okay se jmenuje tohleta písnička a na svědomí má kapela, která se jmenuje Dari Bay a jsou z Vermontu a my půjdeme dál v našem vysílání. Defaninia Lishan Hunt, 26-letá DJka, producentka v Bradfordu v západním Yorkshireu. Říká se jednoduše Naya Archives. Skladba se jmenuje Boys in Blue. Nový takový pěkný opěv. Jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
8: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
9: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
8: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
9: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
8: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
9: A vstupné je zdarma.
8: Více informací najdete na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Reklama na Radio 1.

Tim Grinnell, anglický zpěvák a kytarista, který si říká jednoduše Fink, a jeho nový single A Wishing for a Blue Sky právě dohrává na Rádiu 1 a my zůstaneme ještě chvíli u těch naléhavých kytárek. Vašek Havelka vydává novou desku na konci května, bude se jmenovat Snake Crawling Up Broken Ladder a my si pustíme single, který se jmenuje Sky Feathers právě teď a pak samozřejmě jednu z nejlepších písniček a jedno z nejmilejších překvapení tohoto z toho roku, spojení Massive Attack a Toma Vejce, Boots on the Ground na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nazdar.
7: Co to bastlíš?
6: To je prototyp, nešahej na to.
7: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
6: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
7: Taky tě to zajímá?
8: Přijď na Maker Faire Prague.
9: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
8: Křižíkovy pavilony.
9: www.makerfaire.cz
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
14: Reklama na Radio 1.

Editors se zase vrací. Samozřejmě kapela z Birminghamu, Tomáš Kovář, Tom Smith, zpěvák, loni vydal parádní solovou desku. Nikdo asi nečekal, že Editors se vrátí takhle rychle. Mám z toho radost. Novinka Koledin předznamenává novou desku. Těším se strašně moc. A kdo se taky vrací po čase? Jsou Scotti Boards of Canada. Taky už je to nějaký pátek, co nefungovaly a teď se vracej první single, který upozorňuje na to, že ta kapela se vrací, se jmenuje Tape 05. Jdeme na to.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Umělecko-průmyslového muzea.
2: Milí posluchači Rádia 1, zdraví vás Michela z Umělecko-průmyslového muzea a tentokrát bych vás ráda pozvala na Sprusunovou výstavu. Nazvali jsme ji Váza, symbol kultury a života. My jsme si ji

0: máme otevřeno až do 20 hodin. Vše ostatní naleznete na www.upm.cz a za pozornost stojí i jiné výstavy než právě tato. Nicméně tato končí až 6.9. Máte sice hodně času, ale nezmeškejte ji.
1: Osm hodin a 8 minut posloucháte Rádio 1 před pozvánkou do Uměleckoprůmyslového muzea. Jsme slyšeli novinku, co nejdál od kapely Bratří Orfové. Ty se tím pádem vracejí zpátky na scénu, to mám hroznou radost. Plánuji nějaký koncerty, na to se podívejte sami a vyražte, protože Bratří Orfové jsou naživo. Úžasný. Jdeme dál. Neméně úžasná je i zpěvačka hudebnice Sofie Isl. Pustíme si starší písničku, ale moc pěknou, která se jmenuje Everybody Supports Women.
2: Everybody supports women until a woman's doing better than you.

Kdo se vrací ke starému dřevnímu blues, je to samozřejmě nikdo jiný než Jack White. Novinka G.O.D. and Broken Ribs. Skvělá věc. Mám strašnou radost, že se Jack vrací k tomuhle tomu nějakému období, dejme tomu jako Raconteurs nebo třeba i těch White Stripes. Skvělý zvuk. Paráda. Další písnička, Midlife Crisis. Posílám svým kamarádovi Jirkovi Fate No More na Rádiu 1. Hurá, jdeme na ně.

0: jedno.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Mezi ploty více

0: sloty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
6: Reklama na Radio 1.
7: Pořád posloucháte Rádio 1, je 6. května, jak už jsem dneska několikrát řekl, 8 hodin a 39 minut. Já už se s vámi pro dnešek budu loučit. Do 9, než začne Zdeněk Hnyk, tady mám novinku Deadcap for Cutie, konečně se zase vracej. Nějaký postroky, budou třeba Dream Nails nebo Twilight Set. Novinka ze Slovenska, moderní chalan v dušech nesmelých. A pak, strašně s to užívám, že to můžu říct, nový Rolling Stones. Kdo by kdy řekl, že já budu moc narádu jedna říct, že si pustíme nový Rolling Stones. Každopádně, než budu hrát, tak si mějte hezky. Užijte si středu, užijte si zbytek týdne. Uslyšíme se zase za 14 dní. Dávejte na sebe pozor, poslouchejte Rádio 1 a vězte, že do konce roku už zbývá jenom 239 dní.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti GoOut a na divadlobravo.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
8: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
9: Reklama na Radio 1.
10: Girls gone wild. White girls wasted flashing titties if you pretty from the trap to Las Vegas. Girls gone wild. White girls wasted flashing titties if you pretty from the trap to Las Vegas.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: A ještě jednou ahoj. 3 minuty po 9. hodině posloucháte Rádio 1. Ať už ho posloucháte třeba v Praze na 91.9, v Plzni na 97.5, v Liberci na 98.7, anebo v Českých Budějovicích na 100.2. A nebo jakkoliv jinak, kdekoliv na světě. Od téhle chvíle až do dnešního poledne bude vaším průvodcem na vlnách Zdeněk Hnyk. A jak to tak ve středu mezi 9. a 12. bývá, budu vybírat muziku od zdi ke zdi. Tohle jsou Flaming Lips. The yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah song.

0: Mistakes zpívala Sharon Van Etten na vlnách Rádia 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez makrokarty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
8: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: Reklama na Radio 1.

Tak to nám na Rádiu 1 dohrávají Stereolab, Cloud Land, tak se to jmenovalo. A teď už Babe Rainbow. Sunshine.

0: Rádio 1. Život v Plzni.
1: Until next time, tak se jmenuje tahle věc od Beacon.

0: try to forget that I was only your lover.
1: Radio 1, na Plutu by se divili.
2: Teď jsme na chvilku doma, v domácích studiích, nebo na domácí scéně, jak tady říkáme. Sleep Twitch a písnička se jmenuje Apocalypse, ale je to taková slovní hříčka. Místo tvrdýho i je tam měkký a to z toho dělá vlastně úplně jiný slovo.

No a doma ještě chvilku zůstaneme společně se Sinks. Aging. To bychom se nejraději všichni vyhnuli samozřejmě. Star.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: Tak a teď tady mám pro vás jednu premiéru. Neunavný rockový mastodonti The Rolling Stones dneska v noci nazdíleli novej single ze svý plánovaný desky, která má vyjít 10. června. Deska se bude jmenovat Foreign Tongues a na jejím obalu je takový vošklivý namalovaný ksicht, který je sestavený ze tří tváří, konkrétně tváří Micka Jaggera, Rona Wooda a Keitha Richardse, čili třech takzvaných základních stonů. A ta písnička, kterou vám teď pustím, se jmenuje Je to ve hvězdách. In the Stars, The Rolling Stones na Rádio 1.

je to všechno napsané ve hvězdách o tobě i o mně. It's in the stars. Úplně super čerstvá dnes v noci nazdílená věc.

No, tohle je krásná písnička k snídani. Girl Loves Me z alba Black Star. David Bowie. Pro hvězdičku.

0: Black Star bylo labutí písní mistra Davida Bowieho. Vy jste z něj poslouchali písničku Girl Loves Me.
1: Reklama Rádia 1. Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Nazdar, co to bastlíš?
7: To je prototyp, než aj na to.
6: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
7: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
6: Taky tě to zajímá?
8: Přijď na Maker Faire Prague.
9: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
8: Křižíkovy pavilony.
9: www.makerfaire.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
12: Reklama na Radio 1.
0: No a ještě jednu snídaňovou píseň tady mám, než vás pozvu k poslechu kulturního servisu. Field Music.

0: Kulturní servis.
1: Necelou minutu po 10. hodině je tady kulturní servis Rádia 1 na středu. Dneska už 6. května 2026. V první části kulturního servisu jsou rubriky Galerie a program Rádia 1. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside, Inside. Arto.to galerie v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Národní galerie Praha, Veletržní palác, výstava NGP 230 let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Doxu Jiří Petr Bok, deník pacienta. Moravská galerie v Brně, Jan Černý, Flow State. Galerie Středočeského kraje, Melzer Kinzel, Hilmar, 1968 až 1978. Muzeum Montanelli, Who, Why. V Kempu, v Centru architektury a městského plánování, ještě stále výstava Devade. V Rock Café Jiří 231 Climate Revolution. Čítárna Unijazz, svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Kaštan Scéna Unijazzu, Marcel Várta, Meotary a kresby z cest. Galerie Rudolfinum, Sahi Šrahal, Beyond the City of Time. Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, výstava Art Life, umění pro život. Galerie Josefa Sudka, Mucha Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová a její výstava Rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Na Chvalském zámku výstava Cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina Gallery, Gina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara. Trafo Gallery, Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení. V galerii C12 výstava Fashion Grain a galerie Meat Factory Cezary Poniatowski Deep House. No a Rádio 1 vás zve v 18 hodin poslechu pořadu Spammers, v 19 pravidelný všednodenní CD non-stop. Dneska Moonchild a album Voyager. V 21 hodin potom zátiší a 22. hodina je vyhražena na vlnách Rádia 1 pořadu Soundbomb. Já pro vás budu mít ještě druhou část kulturního servisu v 11 hodin 40 minut. To budou rubriky koncerty a tančíny, filmy, divadla. Je tu i několik položek v rubrice ostatní a program Rádia 1 v repetici na závěr.

Fenomenální bubeník Buddy Rich a jeho orchestr And the Beat Goes On. Tuhle písničku napsal Sonny Bono a původně ji nahráli s jeho tehdejší manželkou Cher jako duo Sonny a Cher. Buddy Rich tuhle tu věc zpracoval, řekněme, mnohem barevnějc a pro zajímavost vám ještě prozradím, že ten vokál And the Beat Goes On v téhle písničce naspívala Buddyho Riche dcera a v první nahrávce, když to Buddy Rich nahrál v roce 67, tak Kate Rich bylo teprve 12 let. Buddy Rich a Kate Rich And the Beat Goes On. Další skvělej bubeník po sobě nechal taky významný odkaz. Bubeník Jim Krupa byl velký konkurent a vlastně i kámoš Buddyho Riche. Spolu pořádali takzvaný drum battles, kdy se navzájem trumfovali, který z nich zahraje lepší lauf na svoji bicí soupravu. Tak tohle je Gene Krupa a jeho synkopický bicí, tak jak je použili jako sample ve svý pecce Apollo 440 a právě na počest Gina ji pomenovali Krupa.

0: Kluku, otevři, co je to s tebou? Poslední době se nějak zdrsněl.
1: A nech mě bejt.
0: Samílku, otevři, ty tam někdo máš.
1: Ale nikdo tu není, jsem tady sám. Poslouchám Rádio 1.
0: Samílku, otevři, ty tam někdo máš.
1: A nikdo tu není, Rádio 1 poslouchám. Sakra.
0: Radio 1. Samílku.

zlomený žebro, to není určitě nic příjemného. Vůbec netuším, proč Jenny Beth pomenovala svoji věc právě Broken Rib.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete! Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
6: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
7: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
6: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
7: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
6: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
7: A vstupné je zdarma.
6: Více informací najdete na praha.eu.
7: Vaše hlavní město Praha.
8: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku, který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát. Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
9: Reklama na Radio 1.
10: Přestože nosí anglický jméno, je to Brit, tak u nás v Čechách Jeff Tyson zdomácněl a proto ho považujeme za zástupce domácí scény. Tahle věc byla, tuším, před minulý týden nasazená do velký sedmi. Jmenuje se Best Day of My Life. Jeff Tyson.

0: a soutěžíme. Dneska je soutěž v rámci festivalu Prague Spirit Fest. Prague Spirit Fest je první ročník festivalu kvalitního pití na břehu Vltavy. Uskuteční se v sobotu 16. května od 13 hodin na občanské plovárně v Praze. Objevte skutečný svět skotské whisky, rumy, na které hned tak nenarazíte, mysterium absintu, anebo speciální festivalové alko i nealko koktejly. Čeká vás degustace, ochutnávky a přednášky. Více o celý akci se dozvíte na Prague Spirit Fest, psáno anglicky, .cz. Připomínám, že telefonní číslo sem do studia Rádia 1 je 210 323 919 a taky, že vyhraje ten, kdo se jako první dovolá a bude znát správnou odpověď. Pozor, v téhle soutěži musí být výherce starší 18 let. Výhrou v téhle soutěži totiž jsou dva základní vstupy na Prague Spirit Fest, včetně degustačních skleniček. Otázka zní, kolik přednášek celkem čeká na návštěvníky Prague Spirit Festu? A nápovědu dostane až třetí volající. Kolik přednášek bude v rámci Prague Spirit Festu 16. května na občanský plovárně? 210 323 919 zavěšuju teď. Tak, první volající na lince Rádia 1, kdo je tam, tady je Zdeněk.
1: Ahoj, to je Aleš.
0: Tak Aleši.
1: Já si myslím, že to 7.
0: Ty seš buď to strašně šikovný, anebo jsi to hrozně dobře odhad. To je jedno, ať je to jakkoliv, je to správná odpověď. Měl jsem tady na výběr 1, 7 nebo 15, pod písmenem B bylo 7 a to je správná odpověď. Já ti gratuluju, máš dvě degustační skleničky a dva vstupy v podstatě jistý. Vydrž mi chvilku na lince, jo?
1: Ano, děkuju.
0: No a Louis Armstrong zpívá o domácí pálence Skokien. To je jako v Rusku mají samohonku, tak v Africe mají Skokien.

mistr zlatýho kornetu Louis Armstrong, Skokien. Ale ještě pár písniček k tématu jsem si tady připravil. Třeba tohle se pije v Mexiku a teda všude na světě. Tequila.

0: je to. Když se ve skle leskne whisky, jak je ta čeština krásná. Limonádový je Aneb Koňská opera a z něj Whisky, to je moje gusto, zpívala Iveta Simonová.
1: Ergot, chlapi zazerajou mrtvýho muže.
2: Hej, hospodo!
1: A sakra, Calamity Jane si přišla pro Lomcováka.
2: Jednoho Lomcováka!
3: Už se tu nesem, madam.
2: Kašlu tě na tvý patoky, srabe. Já chci Lomcováka.
3: Promiňte, ale tohle je největší Lomcovák ze všech Lomcováků, co znám, jakože se Jack Daniels jmenuju.
2: Nevidíš se do pusy, Jacku. Největší Lomcovák ze všech Lomcováků je Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Keep the streets empty for me. To se teď přeje Fever Ray.

No a po Fever Ray jedna historicky poměrně prověřená věc ze skvělého alba Kick Inside, Kate Bush. Volání velryb, The Saxophone Song.

0: Janova Pec uvádí.
1: Zpravodajství z Anifilmu.
2: V Liberci byl včera slavnostně zahájen jubilejní 25. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Úvodní večer patřil nejen oficiálnímu otevření festivalu, ale také předávání prvních ocenění v rámci národní soutěže Český obzor. Vrcholem ceremonie bylo udělení ceny za celoživotní přínos animovanému filmu významnému animátorovi Janu Klosovi. Jehož tvorba je úzce spjata především s filmy Břetislava Pojara. Letošní ročník festivalu nabídne vedle prestižního soutěžního programu i tematickou dramaturgii zaměřenou na animovanou tvorbu inspirovanou bájemi a pověstmi. Anifilm potrvá v Liberci až do neděle 10. května a divákům představí více než 500 filmů. Hned první den festivalu byly uděleny ceny Českého obzoru, o nichž rozhodují členové rady animovaného filmu. Nejlepším českým videoklipem se stal klip ke skladbě Smrt žije skupiny Prago Union, který vytvořili Anna Růžková a Arian Berný ze Zlínské univerzity Tomáše Bati. Porota ocenila zejména jeho nadhled, černý humor i cit pro rytmus, přestože se věnuje tématu smrti. Cenu za nejlepší české zakázkové dílo získal Jakub Kouřil za film Česko, země na pobřeží, vytvořený pro projekt Czechia 2026 Moravské zemské knihovny u příležitosti čestného hostování České republiky na frankfurtském knižním veletrhu. Nejlepším seriálem se staly Plešouni režisérky Elišky Sofer-Podzimek. Projekt zaměřený na podporu dětských pacientů s rakovinou, vycházející z osobní zkušenosti autorky. V kategorii studentských filmů zvítězila Jamajka Kindlová z pražské FAMU se snímkem Křehce, který vypráví o chlapci hledajícím bezpečný domov. Cenu nadace PPF za nejlepší krátký a celovečerní film získala Bára Anna Stejskalová za film 9 milionů barev, poetický příběh o přátelství krevety a slepé rybky. Cenu České televize za nejlepší české animované dílo si odnesl celovečerní loutkový film Pohádky po babičce, režisérské čtveřice David Soukup, Patrik Páš, Leon Vidmar a Jean-Claude Rozek. Adaptace knihy Arnošta Goldflama s humorem a citlivostí otevírá témata smrti, osamělosti i hledání vlastního místa ve světě. Film už získal řadu nominací, včetně evropských filmových cen a ocenění Český lev za nejlepší animovaný film. Zvláštní pozornost si během zahájení vysloužil také Jan Klos, letošní laureát ceny za celoživotní přínos animovanému filmu. Jeho jméno je spojeno především s tvorbou Břetislava Pojara, například se seriálem Pojďte pane, budeme si hrát. Spolupracoval však i s řadou dalších významných tvůrců a jeho pestrou kariéru festival připomene výběrem filmů i osobní účastí na diskuzích s publikem. Slavnostní zahájení v libereckém divadle FX Šaldy obohatil soubor Cirkla Putika, čímž vzniklo propojení animace a moderního divadla. Kompletní festivalový program najdete na anifilm.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
0: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez labku. Janovapec.cz.
3: Once a polytito, when our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early Mordi to find it deep wisdom and true love in flower petals arrayed.
4: Tenhle legendární kousek z produkce Wablyu jednu dobu hrál na Rádiu 1 několikrát denně. Už dlouho jsem ho nevytáhl a tady je Petl.

Zhruba do stejné doby jako ten předchozí kousek se datuje i tenhle ten kdysi velký hit dnes už zapomenutý kapely Sebastians. A pamětníci určitě vzpomínají na dobu, kdy tahle skladba byla znělkou československý hit parády Rádia 1 Velký sedmi. Ještě v dobách, když ji moderoval kolega Jirka Neumann.

album Blue by Sebastians a z něj hned ta úvodní věc, jak jsem říkal, kdysi dávno v dřevních dobách znělka československý hitparády rádia 1 Velký sedmi, Silver Surfer. No a ten pomyslný návrat do 90. ukončíme spolu s Color Factory. You know.

0: jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.
3: Psal se rok 1978, když se jako zjevení na český hudební scéně objevilo folkrockový trio Marcias. Petr Kalandra, Zuzana Michnová a Oskar Petr. Na jejich první desce převažovaly písničky Oskarovi ve velkým míře. 7 nebo 8 písniček z té první desky složil právě Oskar. A my teď složíme hold Oskaru Petrovi, který umřel 29. dubna. Dívka z plakátu z první desky kapely Marcias. A rest in peace pro Oskara Petra.

pohádka z plakátu, písnička autora Oscara Petrána, kterýho jsme vzpomínali v uplynulých minutách. Většinou lidi připomínají tady z té desky písničku Zmrzlinář, ale já jsem možná schválně a právě proto vybral jinou. To byla Dívka z plakátu. Po rozpadu Marcias, nebo po tom, když Zuzana Michnová změnila sestavu Marcias a po dávno po odchodu Oscara Petra do zahraničí a odchodu Petra Kalandry ke kapele, která si říkala ASPM, tedy Amatérské sdružení profesionálních muzikantů, vznikla i deska Blues in Mind. Tak možná, že si už dneska společně notujou Petr Kalandra s Oscarem Petrem. Tady je Blues in Mind a St. James Infirmary Blues.

0: Petr Kalandra a Honza Spálený jako soloví zpěváci v této verzi St. James Infirmary Blues. Mimo jiné na té desce se podíleli taky Jirka Hrubeš a kytarista Michal Pavlíček a další skvělí muzikanti.
1: Reklama Rádia 1.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. Milu Publishing CZ.
5: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
11: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
12: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Americké soul jazz R&B trio Moonchild vzniklo před 15 lety v Los Angeles okolo zpěvačky Amber Navran. Jejich třetí album Voyager vyšlo pro label True Thoughts v roce 2017. A vy si ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: No a před druhou částí kulturního servisu Rádia 1 ještě Oracle Sisters. Ty věnovali tuhle svoji písničku slavnému francouzskému přístavu Marseille.

Tak, moje milí, tady je slibovaná druhá část kulturního servisu Rádia 1 na středu 6. května 26. Koncerty a tančíny, filmy, divadla. Je tu i rubrika Ostatní a závěrem program Rádia 1. Klub 007 Strahov 19 hodin, Wet E, Outward a Náml. Meat Factory 20 hodin, Gliders a Bugman. Cargo Gallery 21 hodin, The Rumpled a Budweiss Drunken Bastards. Zach z Pub v Plzni 20 hodin, Michal Horák s kapelou. Lucena Music Bar 21 hodin, Xavier Baumaxa. V Kaštanu na scéně Unijazzu v 19 hodin, Demofobia, Golda, Solo Works a PH Band and Jarda Svoboda. Teď filmy. Klubovna Povaleč 20 hodin, U konce s dechem. Edison Film Hub 16.30 drama a v 18.30 zmizení Josefa Mengeleho. Kinopilotů 2020 Spasitel a 2045 Ďábel nosí Prádu 2. Divadlo Minor 19 hodin Panel Story a neb Jak se rodí sídliště. Kino Světozor 20 hodin Co nám zbylo z lásky. Kino Přítomnost ve 20.30 taky Co nám zbylo z lásky. A i Kino Aero a i Bio Oko společně ve stejný čas ve 20.15 film Co nám zbylo z lásky. Kino 35 v 17.30 Hodně štěstí, pane veliký, a ve 20 hodin znovu Co nám zbylo z lásky. A Kino Dlabačov ve 20.30 Ďábel nosí Prádu 2. Teď divadla. Klubovna Kašpar 19.30 Vincenc. Divadlo v Řeznické v 19.30 Váňa. Divadlo Brávo v 19 hodin Losers Company a představení Cizinec. Divadlo X10 v 19.30 Na západní frontě Klid. V Doxu v 19 hodin Ply. A Studio Rubín 19.30 Korále okolo hrdla. Divadlo Minor 18 hodin Pes paličák. A v divadle v Dlouhé od 19 hodin Ona je živá. Švandovo divadlo v 19 hodin Dějiny násilí. Divadlo v Celetné v 19.30 Cyrano. A divadlo pod Palmovkou v 19 hodin Noc tribádek a v 19.30 Komická improvizace. Poslední položka v rubrice divadla je Studio hrdinů, tam ve 20 hodin představení Za rohem svět. V rubrice ostatní se píše Kampus Hybernská, 19 hodin Čítárna, Dimitrov, Veselá, Zámostný. Galerie Rudolfinum, 17 hodin Světy za hranicemi města času. Rozhovor se Sahežem Rahalem, Edith Lázár a Evou Drexlerovou. A v Šítárně Unijazzu od 20 hodin Nebe je rudý jako tvír ty. Živý večer o albu, které nezestárlo. No a Rádio 1. 18 hodin Spammers, 19 hodin CD Nonstop, dneska Moonchild, album Voyager. V 21 hodin Zátiší a od 22 Soundbomb. Kulturní servis má i svoje reprízy, první část ve 13 hodin, ta druhá, co jsem četl teď, v 16.15 a všechno je to přehledně i na stránkách Rádia 1.

před chvilkou dozněla na Radio 1 skvělá verze slavný skladby Caravan v podání Gordona Jenkinse. Teď už Glenn Miller, Glenn Miller and his orchestra in the mood.

No a přišel čas se rozloučit. 11.51 a Fous. Poslední věc, kterou jsem pro vás dneska vybral, nebo možná ještě jedna, nevím, ale spíš ne. Jungle a jejich věc nazvaná Heavy California. Od mikrofonu Rádia 1 vám hezký zbytek dnešního dne přeje Zdeněk Hnyk a naslyšenou se budu těšit zase příští středu mezi 9 a 12. Tak ahoj.

0: jedno.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Kde končí inspirace a začíná krádež osobního příběhu? Zvu vás na letní scénu divadla Ungelt na hru Cizí příběhy. Komorní drama o dvou ženách, literatuře a tajemství, které se stalo námětem knihy. Více na divadloungelt.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
9: Reklama na Rádio 1.

Tak krásné středeční odpoledne vám přeju já, Josef Radílek, dnes výjimečně. Budu tu s vámi od 12 do 15 hodin. Budeme se pouštět nějaký novinky, nějaký starší klasiky. Před chvíli nám dohrál J. Paul, BTSTU, demo verze, už přes 10 let stará věc. A tohle je královna britského rapu Little Sims 101 FM.

Tohle byl Holly Cook, Sugar Water Dub. A tohle už je mladý newyorský rapper, který se říká Mike, track s názvem Afro z jeho alba Pompeii Utility, který vydal společně s Earlem Sweatshirtem. Tohle je mý dva nejoblíbenější současní americký rapeři. Za produkcí stojí Surf Gang.

0: jedno.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nazdar, co to bastlíš?
4: To je prototyp, nešahej na to.
3: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
4: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
3: Taky tě to zajímá?
5: Přijď na Maker Faire Prahu.
6: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
5: Křižíkovy pavilony.
6: www.makerfaire.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Stavební Deck přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebním Deck platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
12: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
13: Reklama na Rádio 1.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Právě nám dohrála skladba s názvem White Chalk od PJ Harvey z jejího stejnojmenného alba z roku 2007. A teď si dáme horkou novinku od australské hudebnice Carly Dal Forno, I Go Back z jejího nového alba Confession.

0: Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez lepku. Janovapec.cz.
2: V rámci doprovodného programu Anifilmu vystoupí, tuším, že zítra i hudební uskupení nebo dvojice Samoty. Tak si je pustíme si píseň s názvem Vrátil se včera.

Tohle je krásná písnice s názvem Hot Dreams od projektu Timber Timber, za kterým stojí nebo stál tedy hudebník kanadský Taylor Kirk, který bohužel před pár dny předčasně zemřel.

chvíli nám dozněla skladba s názvem Oracle od americké zpěvačky, experimentální hudebnice Lyra Pramuk, která minulý týden vystoupila v Praze pod značkou Lunch Meat Festivalu. A to už samozřejmě Massive Attack, Angel. Featuring Horace Andy.

už je letošní novinka s názvem Plasma od projektu Kiss Facility, za kterým stojí egyptská, tuším, hudebnice, která se jmenuje Maya Al-Khateri a její přítel a kolega Sega Bodega. A je to z jejich letošního alba s názvem Chazna, které je celé v arabštině.

Tohle byl tuzemský projekt Niva, virtuální zpěvačka a letošní single s názvem Skin. Představíme další horkou tuzemskou novinku. Mladý pražský hudebník, producent Jay Austin vydal píseň s názvem Tohle je víc než love song, na kterém hostuje mladá raperka, hudebnice Klára Voden. Yeah.

ráno, včera bylo pozdě, na to ti napsat zprávu. Zamilovaný slepě jsme ušli dálku, každý vlastním směrem, teď nevidím pointu na konci řádku, teda ani na začátku. Svět běží z kopce, doufám, že ty ale jsi v pořádku.

0: Reklama Rádia 1.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Popme se 2026. Einstürzen der Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappen!
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
7: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: To byla novinka od dánského projektu dívčího dua Smurfs Spring Summer. No a teď si dáme novinku z nového alba Cítit to všetko naraz od projektu Leto s Monikou, za kterým stojí Monika Medriáková ze Slovenska. A tohle píseň s názvem Zastav. A Leto s Monikou album pokřtí příští týden 13.5. v Brně v kabinetu Mus, 14.5. v Bratislavě a 16.5. v Praze v klubu Archa Plus.

Tohle nám projekt Letos s Monikou, píseň Zastav z nového alba Cítit to všetko naraz. A teď si dáme tuzemský objev roku dle akademie hudební Marie April, která loni vydala své debutové album Tangerines. A rovnou za to získala sošku Anděla. A tohle píseň s názvem Tangerines.

Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači, posloucháte Rádio 1, od mikrofonu vás dnes výjimečně zdraví Josef Hradílek, jsem tu s vámi do 3 hodin. Máme středu 6. května, před chvílí odbyla 13. hodina. A to znamená, že nastal čas na další kulturní servis dnešní, ve kterém se podíváme na to, kam můžete zajít do galerii, na jakou můžete zajít výstavu. Tak pojďme na to. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside Inside, Art to galerie v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu, Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění, Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025, ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, NGP 230 let, ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy můžete zajít na výstavu Trnkova zahrada 2. Dox, Jiří Petrbok, deník pacienta. Moravská galerie v Brně, Jan Černý, Flow State. Galerie Středočeského kraje, Meltzer Kinzel Hilmar, 1968 až 1978. Muzeum Montanelli, Who, Why... Kempu v Centru architektury a městského plánování probíhá výstava s názvem Devade. Rock Café, výstava Jiřího 231 Climate Revolution. V čítárně Unijazz svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Kaštan, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Galerie Rudolfinum, Sahej Črahal, Beyond the City of Time. Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art, Life, Umění pro život. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, Fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, Rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchy na galerii, Gina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara. Trafo galerie, Lucie Rosická, Landromat, program pro jemné zacházení. Galerie C12, Fashion Grain. A na závěr tu máme galerie Meat Factory v Praze, Cezary Poniatovsky, Deep House. No a co vás dnes čeká na Rádiu 1 v 18 hodin Spammers, v 19 hodin CD Nonstop s albem Voyager od Moonchild. Ve 21.00 Zátiší a ve 22.00 Soundbomb. Tak věřím, že si z tohoto výčtu někteří z vás něco najdou. A my pokračujeme dál v pouštění písniček. Následuje píseň On God od James Kay, která vystoupila na oslavě narozenin Rádia 1 před pár týdny. A tentokrát ale v remixu od Rozy Terenzi. Tak pojďme na to.

0: vidíte ten
1: byt? Radio 1.
2: Tak to byl track s názvem Close to You od projektu S-Share a Ultra Caro. A tohle už můj oblíbený birminghamský rapper Tony Montana, Recoup.

desejo. Tohle už je tuzemská rapově, hyperpopově, pardon, novinka, track s názvem Hmota od Venktovky a Gava.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Zaznívá nám skladba s názvem Real Stressor od toronského producenta, inovativního producenta, podle mě dost, který se říká Lukeman, nebo Lukeman, nevím, jak se to čte přesně. A je to z jeho nového alba SD3. No a následuje francouzská hudebnice OK Lou. Krásná věc s názvem Blade Birds, jeho loňského skvělého alba Choke Enough. A OK Lou je jedna z headlinerek letošního festivalu Pop Mese v Brně.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun
7: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
8: Stavební Nidek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dek.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa, to dobré začíná u nás.
2: Quickstop, party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
10: Reklama na Radio 1.

Dohrála nám skotská hudebnice Kaeto You Are Mine. A teď spíjeme do Ameriky, kde mladá producentka z Texasu, která si říká Quiet Light, vydala svou druhou řadovou desku Blue Angel Sparkling Silver 2 na labelu True Panther, newyorský label. A tohle je single s názvem You Say I Love You.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připravenou 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mesivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1.

Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers. Jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z její druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak rovnou si jednu z novinek pustíme, to rovnou tu první, Massive Attack a Tom Waits. Massive Attack vydávají song po 6 letech a Tom Waits po 15 letech. A je to tady společný protest song. Massive Attack tím reagují na nárůst neofašistických tendencí a autoritářství a militarizace policejních sil na západě. Boots on the ground.

0: Tak to byl protest song od Massive Attack a Toma Waitse, Boots on the Ground. Teď si pustíme další protest song, tentokrát ale v arabštině, Dunana od syrské zpěvačky, která se jmenuje Siba a producenta Monkeymana. Věc vyšla 2 roky zpátky, ale teď začala být zase virální ve světle toho, co se děje na Blízkém východě. A celkově je to asi reakce na jako následky západního kolonialismu v arabských zemích a na Blízkém východě. A doporučuji si pustit i klip, velmi, velmi silná věc.
1: استقصلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا
0: من هذا دوننا سوزنا من عربشنيه بز ناس
1: فرقوا احبابنا وذبحوا اطفالنا واسترخصوا دماءنا

0: Reklama Rádia 1.
1: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22. Nebo Mysterium Absintu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna. Sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
2: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez makrokarty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirk Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlo Bravo.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
8: Reklama na Radio 1.

Tak to byl skvělý nový single od mladé slovenské kapely Miaulau, Tekutý med. Jeden z nejších objevů na slovenské scéně, podle mě, v posledních měsících. A tohle už je novinka od newyorských Chanel Beads, Song for the Messenger.

0: asi celý. Ale asi jo.
1: Aleš Masenauer, alias Zapomněl jsem, vydal letos v březnu album s názvem Docela normální lidé a tohle byl závěrečný track s názvem Limetky, Meet me in Tegeste. A teď si pustíme Jasmin Hamdan, mladá libanonská hudebnice, zpěvačka a píseň s názvem Šmalí, což vlastně předělávka staré palestinské lidové písně v takovém elektroničtějším havu.

CD Nonstop. Americké soul jazz R&B trio Moonchild vzniklo před 15 lety v Los Angeles okolo zpěvačky Amber Navran. Jejich třetí album Voyager vyšlo pro label True Thoughts v roce 2017. A vy si ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Pre nám dohrál zlínský hudebník Čaba Laciga, Prima Love, otvírá k jeho nového alba, které nese stejný název, Prima Love. Doporučuji poslechnout jeden z největších objevů tuzemské scény, podle mě, za poslední dobu. No a před pár dny v Praze hrál Pete Doherty, tak si pustíme Baby Shambles, Back from the Dead.

pustíme další tuzemskou novinku. Mladý pražský písničkář, který se říká Angst, vydal EPčko a na něm je ta krásná věc The Water Can't Stop Crying.

a vyšlo to na labelu 6000 oveček, nebo já nevím, jestli to je spíš label nebo kolektiv. Ale je to super, narupaná mladá pražská parta, která mě hodně baví. No a berte to jako pozvánku na jejich velkou akci. Tento víkend 8. až 9. na Strahovském stadionu pořádají velkou benefici pro Ukrajinu. A vystoupí tam lidi spjatí s tímto labelem, ať už je to právě Angst, nebo kapela Neuwelt, Svaz. A také tam vystoupí Eternity Again. 6000 oveček, najdete na Instagramu veškeré informace.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. Milu Publishing CZ.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
6: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Reklama na Radio 1.

You give me my strength.

Tohle byly londýnští králové taneční melancholie Realize a jejich loňský release Let the Lips Fall Where They May. A teď už nám vyhrává australská producentská DJka Logic 1000 What You Like featuring Yuné Pinku. A Logic 1000 vystoupí letos v Brně na festivalu Popmese.

Nahodil jsem dress code a najednou to feeluje jak cosplay. Neřeším, jak to lidi vezmou, se chovám jako dospělej. Nahrotil jsem skills a knowledge.

0: Tak právě nám dozněla novinka od pražského projektu Dvě slunce, zrcadlo z chystaného EP s hostujícím Ankim, ještě předtím novinka od americké R&B zpěvačky Kelly, Link & B, věc, která vyšla včera, takže horká novinka. No a já se s váma pro dnešek rozloučím upoutávkou na Velkou sedmu a pak zazní ještě Kim Gordon Not Today. Bylo mi potěšením, jako vždy, poslouchejte nadále Rádio 1 a budu se na vás těšit zase někdy příště. Myslím, že příští můj set bude klasicky v pondělí ráno od 6 do 9 hodin, tak se mějte hezky, opatrujte se.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out. Always been around. No reason why. Druhá novinka, Yorba Linda a věc nazvaná Vůně grilu v Sabarbiu.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Omsquare, VVVčka nebo něco něco.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Reklama na Radio 1.
12: Ahoj, ahoj.
13: Hoj, hoj, hoj.
14: Radio.

16:02, posloucháte Rádio 1, frekvenci 91,9 v Praze, 97,5 v Plzni, 98,7 v Liberci, 100,2 v Českých Budějovicích. A nebo celosvětově přes naše stránky www.radio1.cz. Dneska máme středu 6. května roku 2026 a krásný zbytek odpoledne vám od mikrofonu přeje Klára Nemrovová. No jako vždycky tady s váma budu až do 18. hodiny, kdy mě vystřídá pořad Spammers. No a dneska v následujících 3 hodinách vás nečeká už nic zásadního.

New Yorkská kapela Widow Speak chystá nové album, to se bude jmenovat Roses. Vy jste slyšeli zatím první single, nebo prostě single nový skladbu No Driver. No a Widow Speak přijedu zahrát do Prahy, vystoupí 27. listopadu v Kafe v lese. Tohle je starší věc od nezbedný dvojky jménem The Kills, You're a Fever.

16 hodin, 16 minut, největší čas na reprízu druhé části kulturního servisu na dnešní den, to je na středu 6. května 2026. První zastávka koncerty a tančírny na sedmičce na Strahově. Dneska vystoupí Wyatt E., Outward a Namel. Od 19 hodin v Meat Factory dneska vystoupí Gliders a Bugman od 20 hodin. V Cargo Gallery dneska vystoupí The Rumplet a Budweiser Drunken Bastards od 21 hodiny. V Zachspach v Plzni dneska hraje Michal Horák s kapelou od 20 hodin. V Lucerna Music Baru dneska bude hrát Xavier Baumaxa od 21 hodiny a Kaštan na scéna Unižezu uvádí koncert kapel Demofobia, Golda Solo Works, PH Band a Jarda Svoboda, začátek 19 hodin. Dále tu máme vybraná kina. V klubovně Povaleč dneska můžete vidět film U konce s dechem od 20 hodin. Edison Film Hub uvádí v 16.30 drama, v 18.30 zmizení Josefa Mengeleho. Kinopilotů má na programu ve 20.20 Spasitel, film Spasitel a ve 20.45 Ďábel nosí Prádu 2. V divadle Minor dneska můžete vidět panel Story a nep, jak se rodí sídliště od 19 hodin, což si trošku myslím, že patří do divadel. V kině Světozor dneska promítají film Co nám zbylo z lásky od 20 hodin. Kino Přítomnost uvádí ten samý film ve 20.30. Kino Aero a Bio Oko promítají ve 20.15 rovněž film Co nám zbylo z lásky. Kino 35 uvádí v 17.30 Hodně štěstí, pane veliký, a ve 20 hodin Co nám zbylo z lásky. A v kině Dlabačov dneska můžete vidět od 20.30 film Ďábel nosí Prádu 2. Dále tu máme divadla v klubovně Kašpar, dneska můžete vidět představení Vincent. Od 19.30 divadlo v Řeznické uvádí představení Váňa, v začátek 19.30 divadlo Bravo. Tam dneska hostuje Losers Cirque Company s představením Cizinec. Od začátek 19 hodin divadlo X10 uvádí na západní frontě Klid. V 19.30 v Doxu dneska můžete vidět představení Plit. Od 19 hodin A Studio Rubín má na programu představení Korále okolo hrdla. V 19.30 divadlo Minor uvádí v 18 hodin Pes Paličák. Divadlo v Dlouhé má dneska na programu představení Ona je živá. Začátek v 19 hodin. Švandovo divadlo uvádí Dějiny násilí od 19 hodin. Divadlo Celetné dneska má na programu Cyrána od 19.30. A divadlo Pod Palmovkou, tam je dneska klidení představení Noc Tribádek od 19 hodin a komická improvizace v 19.30. No a ve studiu Hrdinu dneska můžete vidět představení Za rohem svět. Začátek 20 hodin. No a pak tu máme ostatní akce. V kampusu Hybernská se dneska koná čítárna, vystoupí Dimitrov, Veselá, Zámostný. Nebo se budou číst. Začátek 19 hodin v galerii Rudolfinum dneska uvádí Světin za hranicemi města času rozhovor se Sahajem Rahalem, Edith Lazar a Evou Drexlerovou. Začátek 17 hodin. No a v čítárně Unijazz dneska proběhne večer s názvem Nebe je rudý jako tvír ty, živý večer o albu, které nezestárlo, začátek ve 20 hodin. A na Rádio 1 uslyšíte pořád Spammers v 18 hodin, v 19 hodin CD Nonstop dneska s deskou Voyager od Moonchild, v 21 hodin uslyšíte pořád Zátiší a ve 22 hodin Soundbomb.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Mezi ploty více než

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Telling, Matony a krmiva Propacky. Za podpory Rádia 1.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
7: Reklama na Radio 1.

Jack White a jeho nový single G.O.D. God and the Broken Ribs. No tohle už je novinka nasazená do hit parády minulý týden, skladba Cult of Celebrity od Lambrini Girls na Rádiu 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mesivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1. Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers, jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtra Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z její druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Václav Havelka a skladba Sky Feathers nám právě dohrála na Rádiu 1. Předtím jste ještě slyšeli skladbu Mimo čas od Tomáše Havana ve spolupráci se zpěvačkou Viach. No a tohle už je ukázka z brusu nové desky Never Soul, která dostala název Rest Your Wound on Mind, vyšla teďko 24. dubna, no a 29. května jí Sára pokřtí v Meat Factory. A toto je skladba Swamp.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Zdraví vás Petra Nesvačelová. Letní scéna divadla Ungeld 2026 je právě v prodeji. Mě vidět můžete hned ve třech inscenacích. Tak se na vás těším, více na www.divadloungeld.cz.
3: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: We must supply our own light.

Tak dohrál nám to Vatej. A poměrně nová skladba Cloud. Před to Vatej jste slyšeli skladbu Feel More With Less od Uncle, ve které zpívala zpěvačka Leila Moss. No a teď si dáme skladbu Everything Went Well od nizozemské dvojky Výval.

0: jedno.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět

0: až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Reklama na Radio 1.

Novinka nasazená do hitparády rádia na minulý týden skladba Butterflies a od kapely nebo od projektu Fuckers nám právě dohrála. Ještě předtím měla Discover Zone a skladba Dance Do. No a tohle už je Big Pig, skladba In The Dark.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

14:32, posloucháte Rádio 1, dohrála nám skladba The Thing od Midi Lidi, no a následovat bude kapela Lanugo, ta teďko nedávno oslavila 20-leté výročí, vydala novou desku. A toto je skladba jménem Sklep. Deváté místo Velké sedmi na Rádiu 1.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.
3: I speak to the spirits and the spirits tell you to shut your damn mouth.

Wetlag a jejich skvělá skladba Manstut. V remixu, který se jmenuje The Dare, každopádně je hodně funky. Před Wetlag hrál Labyrinth s novým singlem Shut Your Dam a následovat bude Harry Styles skladba Are You Listening Yet? Z desky Kiss All The Time, Disco Occasionally.

CD Nonstop. Americké soul jazz R&B trio Moonchild vzniklo před 15 lety v Los Angeles okolo zpěvačky Amber Navran. Jejich třetí album Voyager vyšlo pro label True Thoughts v roce 2017. A vy si ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

17 hodin 50 minut. To znamená, že Klára Nemrová se s váma v tuto chvíli loučí. Bylo mi ctí vám vybírat v posledních třech hodinách hudbu. Doufám, že jsem vám aspoň trochu zpříjemnila zbytek odpoledne. No já se budu těšit na slyšenou zase za 14 dní ve středu v 15 hodin. Můj dnešní playlist je vám k dispozici na stránkách Rádia 1. A vy se samozřejmě opatrujte, buďte zdraví a zůstaňte i nadále nakloněni našemu rádiu. Tak se mějte krásně, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Čauko, kakauko.
1: Salut.
0: Bonjour.
1: Bonjour. Comment allez-vous? Dneska je 6. května, by the way. Rok 2026 a svátek má Radoslav.
0: Radoslav, všetko nejlepší k meninám.
1: Mega. Jak se dneska máš?
0: Pohodě. Pohodě. Jo, okay. Čo ty?
1: Já jsem dneska šel kolem Olšanské hřbitovu a byl jsem takový jako, tyjo, taky bych se na chvilku lehnul. Jakoby fakt, promiň, ale všude je to dozestavěný, to prší, jakoby fakt, nevím, no. Tramvaj 20 minut zpoždění.
0: To jo, no. Ale já jsem byla teda 3 dny chora, takže už jsem zdravá, takže se těším.
1: Je, to mám mega radost vlastně, tak hlavně nechoď dešti, boblíkej se pořádně prostě.
0: No mala jsem, se v kaluží. Mala jsem jinou chorobu, jinde.
1: Oh, jinde. Mega brain eating amoeba. OK. Jak se jmenoval tenhle song, Pauli?
0: Puštěla jsem novou Izabelu a Izzy de Rosa. Tried everything.
1: Já to radši číst nebudu, protože kde přečeš špatně. Moc se mi to líbilo, bylo taky uklidňující. Hey. Dneska jsme docela pohodový, deštivý.
0: Dneska budeme pohodová.
1: Dneska jsme prostě pohodový, deštivý prostě. Koukáme na dešť z okna a jsme v Peřince pod dekou. Selena Gomez, takový ten meme, jak tam je v té dece.
0: Jo, to miluji. To chcem teraz.
1: To mega. Deka Hermé. No a další song bude Zala Larson a Eli. Zala Larson má totiž nový albíčko, kde hodně featuje a s dalšíma umělcema. Umělkyně má vlastně,
0: ano.
1: Protože album se jmenuje Girls Trip,
0: ano.
1: Takže je to čistě feminine energie.
0: Prostě dívčata na tripu.
1: Jo, přesně, holky na tripu. A tohle je jeden song z toho. Na rovinu můj nejoblíbenější, zbytek.
0: Asi i můj nejoblíbenější.
1: Že jo, že jo. Tak OK, tak ať už jenom nekecám.
0: Dobré.
1: Zala Larson a Eli Crush.

0: Toto bola Invex Wonder Girl.
1: Yeah. To mega miluju. To se hodí vlastně jakoby k 6.5. vlastně docela. Víš proč?
0: Povedz mi.
1: Protože dneska se slaví Mezinárodní den proti dietám.
0: Aha.
1: A tento den upozorňuje na nebezpečí drastických diet. Podporuje zdravý životní styl a oslavuje přirozenou krásu bez ohledu na ideály médií. Já to miluju.
0: Mm-hmm.
1: Já to miluju, fakt. Všichni jsme hezký. Vždyť je to pravda. Já si myslím, že to je pravda, jako I stand by. Stojím
0: no jasný,
1: si za tím jako mega.
0: Já absolutně souhlasím. Mm-hmm. Ale jsem absolutně nečekala, že takýto den existuje.
1: Aha, hele, právě když si občas zadáš jakoby narozeniny, svůj datum narození, tak ti vyjde jakoby, co jakoby za mezinárodní den je na tvoje narozeniny a občas jsou tam třeba tři.
0: Aha.
1: Mm-hmm. Já tam mám dva a ty jsou hrozný, jako to nemůžu říct, to asi nechci bez toho, ani by to říkal, ale ne, to jindy. Až 9.3.
0: Dobre.
1: Ok, takže tahle písnička byla by the way skvělá.
0: Mm-hmm, byla super. A co si dáme dělat? Povez nám to.
1: Oh, jako další si dáme dva tracky od Safety Trends. A jeden se jmenuje Hustlin. A druhý se jmenuje No Me Quiero Dormir.
0: Mm-hmm.
1: Přečetl jsem to správně.
0: Mm-hmm. A víš, co to znamená?
1: Ale ne, ale věřím tomu, že ty to víš.
0: Nevím.
1: Aha. Ale jsou fakt skvělí a je to z jeho nového alba, kde právě má spoustu dalších takových jako trendových věciček, takže kdo má rád trends, tak doporučuju.
0: Je to taky Safety bezpečný trends.
1: Ano. I když bezpečný nevím, já jsem ho teď nedávno poslouchal, šel jsem po ulici, zakopnul jsem.
0: Mm-hmm. Ups.
1: A zrovna to byl Hustlin.
0: Tak toto.
1: Tak jo.
0: Tak let's go.
1: Radio 1.

0: Wow, mega jízda, miluju to.
1: Fakt dobré. Fakt dobré.
0: Co jsem snažil přihlásit na Wi-Fi. Líbilo se ti to?
1: Dost dobré, dost dobré.
0: Kolik dáváš z 10?
1: No, 10.
0: Super. Radši se ti, více ti líbila Haslin, anebo to druhý?
1: To druhý. No, Mekiero Dormir.
0: Chápu.
1: Podle mě to něco, podle mě Dormir je spaní, spinkaně, něco.
0: Fakt, hele. Já se k tomu nebudu vyjadřovat, já jsem si myslel, že jsem docela lingvista, ale potom, co čtu věci tady, tak zjišťuju, že možná nejsem. Možná mám jiný talent, třeba kreslím.
1: Pěkně kreslíš.
0: Děkuju.
1: Pěkně.
0: Měl bych to na něco pokračovat.
1: Co? Mal by si kreslit věc.
0: Víc, že jo? Mm-hmm. Že jo.
1: Nakreslí nám něco.
0: Do mě chce na výstavu, prosím, let's go. Prosím. Do mě chce vystavovat. A co bude další Pauí?
1: Bude pesnička Just for Fun.
0: Od Just for Fun. Jen pro zábavu.
1: Jen pro zábavu, kterou jsme obaja si doporučili omylom.
0: Miluju.
1: A volá se Undressed.
0: To nebudeme překládat.
1: Tak se vyzleč.
0: Jo. Už je jenom dneska prostě na Rádiu 1 tenhle song, 100% ho nikde jinde nehraju.
1: Mm-hmm.
0: Nebo doufám.
1: Určitě ne.
0: Copycats.

0: Ajajaj. Cam girl.
1: Agasha.
0: Kiss you.
1: Yeah. Já miluju tenhle song, promiň. Já jsem to objevil úplně náhodně na TikToku. Aha, na TikToku já hodně jakoby objevuju písničky. Vůbec nevím, proč to tomu tak je. Ale lepší než Benzone prostě. To už teď nikdo nepoužívá, stejně.
0: Wow.
1: Se zblázním. Pardon, jsem se smál vtipu internímu.
0: A k tomu prezrad nám. Nech je externí.
1: Jo, protože jsme tady projížděli mezinárodní dny. Na Paulíny meniny, což je vlastně svátek. A připadá Mezinárodní den bez kalhotek, tak by to jenom pobavilo.
0: Mm-hmm. Je to chytné.
1: Ale je to neoficiální svátek teda, jo, takže aha, pozor, není to jako den země, něco takového.
0: Tak to nic. Každopádně význam je deň volnosti, komfortu a chození na ostro
1: v uvozovkách. No pants day.
0: Wow.
1: Jo, to byla taková kulturní vsuvka, neoficiální. Co bude další, Paulín?
0: A další si dáme DJ Dave Hard Refresh DJ Dave Remix.
1: Mm-hmm. Kdyby vám to znělo, že to je muž, tak tomu není tak, je to žena. Posloucháte Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
5: Kým jsi, když se nikdo nedívá? Cizinec. Novocirkusové představení Losers Cirque Company. Vizuální, syrové a hříšně smyslné. Tobogán emocí a akrobatické triky, které tě nenechají vydechnout. Cizinec. Pouze v pražském divadle Bravo. Vstupenky v síti Go Out a na divadlobravo.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Reklama na Radio 1.

0: Yeah. Skylar a Speakers. Mm-hmm. Líbilo?
1: Super. Uložila jsem si to.
0: Yeah.
1: Páči se mi to. Není to také, ale je to také.
0: Je to docela repetativní. Tativní. Hele, já nevím.
1: Repetitivní.
0: Amuleta, omuleta, obojí verze. Třešně, višně. No a co bude dalšího?
1: Další bude česká pesnička. Je to, že vraj, písnička mládí.
0: Ok.
1: Od Mat 213.
0: Wow.
1: A spolu s interpretem Florbal.
0: Kdybyste to náhodou nevěděli, jak se píše spolu s interpretem Florbal, tak to budete mít napsaný na našich webových stránkách, jakoby nahoře. Spolu s interpretem Florbal. Já to miluju. Je to vtipný.
1: Je to vtipný text a...
0: Já to neslyšel ještě, takže...
1: Ty jsi to slyšel? Poprvý.
0: Hele, já jsem viděl jenom kousek na Instagramu a pak...
1: Aha.
0: Skipped. Ale okay. Jakoby lajknul jsem to. Visuals. Dobrý.
1: Ok. No, podle mě... Ano.
0: Zlatíčko.
1: Mně se páčí ten text. Docela.
0: Okay,
1: některé časy, tak...
0: Mm-hmm.
1: Některé části jsou špekulativné.
0: Mm-hmm. Prostě takže, písnička Být stále mlád.
1: Hej, akoby to...
0: Interpretujem fotbal.
1: Florbal.
0: Já se srandu. Basket.
1: Basketbal. Volejbal.
0: Jo, mega házená.
1: Nohybal.
0: I tolik sportu už neznám. Tenis už by nebyl tak vtipný, to je single sport, solo teda, pardon. Tak Mat 213, písnička Mládí spolu s interpretem Florbal, jenom na Rádiu 1. Dneska, teď.

0: Miluju Dead Kid, Ten Lines.
1: Hodně, hodně pesnička, Dominik.
0: Že jo, je to mega jakoby hopsando grando, prostě sbírám tokeny v nějaký hře, prostě.
1: Ježiš, ano, Maxi hra.
0: Ty jsem mluvil jak žluťa z 10.
1: To nevím, kdo.
0: Ale fakt je to pop, no, písnička, miluju to. Jaká bude další písnička?
1: Další písnička bude Fuckers, If You Wanna Party, Come Over To My House.
0: Ježiš, to je dlouhej název. To se určitě bude všem Radoslavům dneska nejmeniny líbit. Nevím, to bylo moc níž. Neznám, rád vyhodnotím potom.
1: To jsem zvedavá. Uh-huh. Na tvoj názor.
0: Uh-huh. Posloucháte tak, Radio 1.
1: A kdo by mal taký názor, tak nech nám napíše.
0: Jo, my chceme hrozně vyslyšet názory. Teď nám napsali dva lidi. Ne, 12 kecám. Radio 1.

0: Pink Lamborghini.
1: Růžové Lamborghini.
2: Já miluji, že vždycky děláš ty překlady.
1: Aby lidé rozuměli.
2: Ne, jo, máš pravdu, no. Já tam do toho strkám občas víc jakoby anglicismu. Mm-hmm. Jako sugar daddy.
1: A akoby je dost možné, že některý lidé taky nerozumějí po slovensky, tak to se ospravedlňuji.
2: Oh. Jako to si nemyslím, že se snad děje, ne?
1: Hele,
2: ale lidi jsou různý, to máš pravdu, no.
1: No, každopádně, další pesničku si pustíme Dorian Electra a je to, oni urobili album iba z covers, to znamená covery iných pesniček a jedna z nich je...
2: Přespívané písničky.
1: Ano, ale z něj úplně jinak, úplně jinak.
2: Okay.
1: A toto bude vlastně jedna z nich a je to od No Doubt, Hella Good.
2: Miluju.
1: Takže...
2: Takže let's go, to chceme jak slyšet.
1: Ano, pomena to.
2: Jo.

0: To mě mega mrzí, že to musíme jakoby ukončit dřív.
1: Hej, no, bohužel už je
0: strašně super.
1: Za 4 minutky 7 a jsme trošku sklze,
0: aha,
1: lebo tramvaje meškali.
0: Jo, tramvaje meškali, prší, všechno rozbořený.
1: Prostě nedá se sem dostat do rádia. Prostě,
0: Nežijte v Praze.
1: Jakoby krematorium Praze. Strašnice je teraz hodně jakoby destinace, kde musíte prestupovat po krátku. No každopádně.
0: Šlavěte do louže. Jo, do každopádně, to by tím jsme se chtěli rozloučit.
1: Ano. Mm-hmm. Takže majte krásnou středu a konec týždňa a krásný víkend a...
0: Přesně, všechno hezký, hlavně, všechno hezký, všechno pozitivní.
1: Maj lásky čas.
0: To je pravda, to je pravda, to je pravda. Nejenom prvního, ale celý měsíc.
1: Přesně tak.
0: A jako poslední song tady bude právě takovej náš zase další jakoby oblíbený šláger, což tohle je Slayeris, což je filipínská umělkyně a její song Salbahe. Znáš Paulino?
1: Myslím, ale možno poznám.
0: Tak poznáš. Tak mabuhaj všichni, mabuhaj. A když tak celý tracklist z dneška, radio1.cz, papa.

0: 2026. Einstürzende Neubaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28. 4.
2: Nazdar, co to bastlíš?
3: To je prototyp, nešahej na to.
2: Počkej, jsi tam dal senzory? A, to reaguje na pohyb?
3: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
2: Taky tě to zajímá?
4: Přijď na Maker Faire Prague.
5: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
4: Křižíkovy pavilony.
5: www.makerfaire.cz.
6: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
9: Reklama na Rádio 1.

0: CD non-stop. Máme tu 19. hodinu středu a je tu s tím také pravidelné CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a dnes, jak je zvykem, také s příjemnou dálkou dumptempo deskou a dnes padl výběr na tohleto americké soul jazzové trio Moonchild, které bude znít v jejich třetí studiové desce Voyager z roku 2017, která vyšla na značce True Thoughts. Právě tam vydali teďka Moonchild své nové už šesté studiové album po čtyřleté odmlce a je dobré si je připomenout tohleto seskupení z LA okolo zpěvačky Amber Nevran. Kapela je známá právě mícháním prvků jak jazzu, takového novodobého R&B, soulové muziky a vůbec i elektronických vlivů. Moonchild vznikly už v létě roku 2011, takže před 15 lety a trio tvoří, jak jsem řekl, zpěvačka Amber Nevran a hudebnice Andris Madsen a Max Brick. Potkali se vlastně už na solovém turné projektu zpěvačky Amber Nevran a pak spojili síly a napsali svůj společný materiál, který se později stal základem jejich debutové desky Be Free, kterou jsme si také už celý stop představovali. Doplním, že členové byli absolventi programu jazzových studií na hudební univerzitě. Jejich první album, jak se řekl, Be Free, vyšlo v roce 2012 a už tohle album se setkalo s chválou od významných osobností, ať to byla třeba Jill Scott či Stevie Wonder. Právě ten pozval i kapelu Moonchild jako své předskokany na benefiční koncert na konci roku 2012. No a kapela zešla také do širšího povědomí. Polovice té minulé dekády v roce 2015 je upisuje také prestižní brightonská značka z Velké Británie True Thoughts. A tam debutují singlem Truth a později i celou svou druhou studiovou deskou Please Rewind, která vyšla koncem roku 2015 a nabídla i další singlovky jako All the Joy či Don't Wake Me. Každopádně vy dnes uslyšíte jejich třetí studiové album Voyager, které vydali v roce 2017 jako své třetí studiové album a druhé pro značku True Thoughts a to se umístilo, musím říct, na 13. místě také v žebříčku Billboard Heat Seekers a upevnilo jejich pozici také v oblasti alternativního R&B žánru. Doplním, že z alba se objevily singly jako Cure nebo Show the Way. Jejich pak čtvrté album můžete zaregistrovat v roce 2019 po singlech jako Get to Know It, které vyšlo už o rok dříve v prosinci, či dalším singlu Too Much to Ask vychází jejich čtvrté studiové album Little Ghost na podzim roku 2019, doplněné dalšími singly jako Money nebo Wise Women. A tohleto album dosáhlo dokonce šestého místa v žebříčku Billboard Charts Heat Seekers. Album také získalo cenu Jazz FM Soul Act. Každopádně v roce 2022 se Moonchild navracejí po tříleté odmlce svým pátým albem Starfruit, které odráží desetiletý spolupráce a růstu, které bylo v roce 2023 jmenováno na cenu Grammy jako nejlepší progresivní R&B album. Vy jste pak mohli zaregistrovat také po této páté desce EPčko akustických verzí jejich úspěšných skladeb EP s názvem Reflections. To bylo koncem roku 2023, no a loni pak na podzim oznámili Moonchild přípravu svého šestého studiového alba v podobě singlu Not Sorry, tentokrát z Jill Scott a Rhapsody. Pak následovaly i singlovky jako Ride Wave, Strong a Up From Here. A jak jsem řekl, letos pak v únoru vyšlo jejich šesté studiové album na značce True Thoughts s názvem Waves, které se objevilo také i pro Ameriku na značce 1RPM. Každopádně Moonchild rozhodně pozoruhodný trio na poli soul jazzové muziky, který jste naživo viděli v Praze, myslím, že právě s tou druhou deskou Starfruit v roce 2022 v Akropoli, teď už na jejich třetí desce z roku 2017, albu Voyager a já vám přeju příjemný poslech.
1: CD non-stop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
2: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez labku. Janova Pec.cz.

Thank you.

dneska doprovodit domů. Po cestě Bora se ráno ospala, najednou nemám nechuť k jídlu, když jsme spolu. S tebou jde žít s nás, nebrečím, když dýcháš. S tebou jde žít s nás, nebrečím, když dýcháš. S tebou jde žít s nás, nebrečím, když dýcháš. Tohle naše místo.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
3: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
4: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
3: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
4: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
3: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
4: A vstupné je zdarma.
3: Více informací najdete na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
6: No jasně, super.
5: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
6: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
5: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
6: Pánové na burger s trhaným masem.
7: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Reklama na Radio 1.

0: paní Tlučhořová.
1: No.
2: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, kteří prostě jenom hrabou pod sebe.
3: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
4: Buďme o poznání méně neurvalí.
5: Na to už je příliš pozdě a...
1: No tak pana Lábu se s ním dělal párkrát, jenom teda, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové to blázinné herec, no v té televizi ten dneska kvěce je rudej.
6: Šťastní, ať jsou všechny bytosti. Om.
7: Hezký večer, posloucháte Rádio 1, začíná diskuzní pořad Zátiší, od jehož mikrofonu vás dnes zdraví Aleš Vojíř. Jak se česká armáda proměnila od švandrvíkových černých baronů až kvoreckého tankového praporu? V čem vyniká a v čem má naopak rezervy? Měla by se s ohledem na situaci ve světě navrátit třeba povinná vojenská služba? Kdo a s čím bude vyhrávat války budoucnosti? Dokázala by se ubránit Evropa bez Spojených států? A jak se změní obranná politika Česka po nástupu nové vlády? O tom všem se v Zátiší na Rádiu 1 budeme bavit s Ondřejem Stratilíkem, reportérem serveru Aktuálně.cz, který se specializuje právě na témata obrany, zbrojního průmyslu a bezpečnostní politiky. Hezký večer, Ondro, ahoj.
8: Ahoj a hezký večer.
7: Pár slov o Ondrovi Stratílkovi, jak již zaznělo, je reportérem na Aktuálně, zároveň je externím dopisovatelem globálního magazínu Jane's Defense Weekly, nebo Janes? Jane's Defense Weekly pro region střední Evropy a vedle bezpečnostní agendy se dlouhodobě věnuje problematice životního prostředí průmyslových regionů, zejména Rodného, Slezska a Mostecka, což možná uslyšíme v tým přízvuku.
8: No, tak to Slezko, tam slyšet je pořád, myslím.
7: Jak dlouho jsi v Praze už?
8: No od roku 2004, hned po maturitě jsem tady přišel, ale jako bavím se, nežiju ve sklepě.
7: Prostě ten region ze sebe nedostaneš, jo?
8: No, mám to pořád, ten přízvuk.
7: I v té novinařině působí přes 20 let, prošel redakcemi například Mladé fronty Dnes, na iDNESu byl, dělal v reportérech České televize, v Euru, editoval Newsroom ČT24 a vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV UK v Praze. To je možná z mýho pohledu nejzajímavější na tvým životopisu, Ondro. K tomu si později dodělal další maturitu na Podkalské známé pražské pivovarské střední škole. To už tě novinařina nebavila v té době?
8: Ne, právě, že mě bavila tak moc, že jsem si chtěl rozšířit obzory a tehdy vlastně se naskytla příležitost, nebo otevřeli obor na dálkovém studium, obor zkrátěn sládek, a tím, jak já nejen pivo piju, ale snažím se o něm i psát nebo sledovat, tak jsem si řekl, protože řada těch sládků, se kterými jsem mluvil, říkala, že jedna z nejlepších škol je Podskalská, že tam si našli nejvíc jako kamarádů, nejvíc známých, nejvíc znalostí, nejvíc dovedností, tak jsem říkal, že by se mi to mohlo hodit jako pro psání o tom pivu, že bych si taky tu školu udělal, tak jsem si během několika let taky udělal.
7: Asi homebrewer, nebo jak se říká, když vaří doma pivo?
8: Homebrewer, ne, ano, správně to říkáš, ne, nejsem domovařič, to bych, na to nemám tak moc velký byt a dělá to dost jako binec, to vaření, domácí vaření piva, takže zatím doma nevařím, no neříkám, že budu do budoucna, ale zatím ne.
7: Když se dostaneme k obraně, bezpečnosti, armádě, tak poslední otázka, která se týká piva, který pivo bys mi doporučil teď? Který je podle tebe nejlepší český pivo?
8: Tak určitě ze Slezska něco.
7: Dobře.
8: Jaký speciál, nebo...
7: Jsi jako Radegast, mi řekneš. No.
8: A nemám nic proti Radegastu, jako já, jako když je dobrý ležák, tak jako...
7: Ne, něco, na čím jsi pochutnal.
8: Tak já si hodně pochutnávám, jako mám rád svrchně kvašená piva, neboli ale, takže a to mám třeba nejradši, co dělá Raven v Plzni, anebo Zichovec v Lounech. Tam nešáhneš vedle.
7: Škoda, že jsme pouze na Rádiu 1, že nemáme televizi 1, protože byste viděli, že Ondra přišel v mikině od Ravenu zrovna. Takže jo, to bylo takový, to se dalo čekat na odpověď. Alkohol a armáda. Když si vzpomeneš, nebo když jsem na začátku hovořil o černých baronech a tankovém praporu, tak co se mi vybaví, to, jak tam vždycky všichni na té vojně hrozně chlastali a prakticky tam nedělali nic jiného, mě chtěli bránit tehdejší socialistické zřízení, ale evidentně jim to moc nešlo. Jak se od té doby změnila armáda česká?
8: No tak... Já jsem samozřejmě dobu švandrlíkových černých baronů nezažil, nebo zažil jsem jenom z toho díla, takže, ale samozřejmě tak, co se říká, když se podíváš dneska na tu armádu, tak česká armáda je na tom schopnostma velmi dobře, je tam, samozřejmě, furt tam najdeš takzvané, jako, nechci teďka zlehčovat, jako zelené mozky, se kterýma řeč moc není, ale myslím, že za tu dobu, co tu armádu sleduju nějak, detailněji nebo z kratší vzdálenosti, tak přibývá těch rozumných, těch lidí s tím přemýšlením trošku západnějším a s trošku s větším přehledem a trošku jakoby, že pro ně není hlavní jako rozkaz a to, co se vždycky říká, spěchá se pro to, aby se čekalo, tak že mají prostě, jako, že dá se s ním prostě bavit normálně jako lidsky a tím si myslím, že těch velitelů, aspoň co já jsem se s nima setkal, čím dál tím víc takových rozumných, kteří prostě vidí tu armádu jinak než jenom ten buzerplac a čištění podlahy a takhle.
7: V čem česká armáda vyniká? Když se vzpomenu na první válku v Zálivu, tak tam čeští chemici měli docela úspěch, byli uznávaní za to, co tam dělali. Také se tady v Česku vyrábí ty různé pasivní radiolokátory. Nevím, proč si to pamatuju, tady to úsloví, ale prostě nějaký speciální radary. Ostatně o něm teď mluvil premiér Babiš, že by ho mohl vyslat do Hormuzu ve chvíli, kdy se tam uklidní situace. Tak jsou to tady ty dvě oblasti, nebo v čem vyniká česká armáda?
8: No tak
7: je něco takového.
8: Tak si trošku spojil, protože vlastně ty pasivní radary to dělá český zbrojní průmysl, jako, mm-hmm. jako vlastně po vozovkách pohrobci pardubické Tesly, tam je velmi silný vlastně tady ten biznis. Ale když se bavíme o schopnostech čistě jenom armády, tak ano, ta dlouhodobě, ta už vlastně, vlastně bylo výročí té války v Perském zálivu, tam se vlastně poprvé ukázala ta chemická jednotka, byť tedy, když jsem se třeba bavil s pamětníky, tak ta jednotka, skoro, že to se sbíralo, jako, že bylo poměrně těžké z tu jednotku složit, která ta potom nakonec vyjela, ale no, myslím, že to je trošku i takové jakoby zkratka, že díky té misi, nebo kvůli té misi v Perském zálivu si Češi dlouhodobě jakoby myslí, že Češi, že česká armáda jako je jeden z jejich nejelitnějších útvarů, je to chemické vojsko, které dneska sídlí v Liberci, ale myslím, že tak to vůbec není, že ta armáda, skutečně česká armáda má, ať už jde třeba o piloty, ať už vrtulníků nebo jako supersoniků, Gripen, to je skutečně jakoby, co slyším nebo co čtu, to je evropská špička, to samé budou čtvrtá brigáda rychlého nasazení, jako takzvaná lehká brigáda, která má na starost takové ty útočné akce, byť teda techniku nemá moc dobrou. A to je, myslím, hlavní problém, že ti vojáci jsou dobří, ale bohužel ta technika v řadě případů neodpovídá těm jejich schopnostem a dovednostem. No.
7: A někde, kde bychom měli přidat techniku, si zmínil ještě něco jiného?
8: No to teďka hodně, myslím, že aktuální téma jsou ty obranné výdaje. Mm-hmm. Byť samozřejmě nejsem příznivcem toho, aby se sypali peníze do armády a ta je prostě bez hlavě utrácela a to myslím, že se ani jako ve většině případů neděje. Ale ano, ten ty obranné výdaje a potom myslím, že je třeba nutnost posílit to pozemní vojsko, protože pokud by došlo k nějaké, teď nechci vůbec strašit, nebo kde, nebo nějaké kritické situaci, tak ten, kdo bude bránit Česko, jsou především ty pozemní jednotky, no a ty skutečně nejsou vybaveny moc dobře, nemají třeba techniku, kterou mají, nemá tak dobrou balistickou odolnost, jo, že se říká, že třeba ty staré transportéry nebo ty bojová vozidla jsou pro ty vojáky někdy i nebezpečné, jo, že prostě fakt neodpovídají současným bojištím.
7: Kolik máme tanků nebo těch bojových vozidel? Jsou to desítky, stovky, tisíce?
8: No, Česká republika už před několika lety kvůli ruské agresi na Ukrajině přestala ta čísla zveřejňovat, ale když si to člověk, jako dá se to dohledat, těch tanků jsou desítky, bojových vozidel na pásech, těch bude přes 200, kolových obrněnců Pandur je, tak těch nebude ani 200, těch je, myslím, že nějak kolem 150. No, houfnice, těch bude několik desítek, ale ty jsou taky strašně zastaralé, jo, takže když se na to podíváš takhle, tak ten obrázek není moc optimistický, no, vzhledem tomu, co se tady kousek od nás děje.
7: No, těch Gripenů taky není moc.
8: A ještě jsou pronajaté, ještě nejsou naše.
7: Bude to těžký pro piloty se přenaučit na ty americké F, stíhačky F, jako nevím, jaké číslo.
8: F-35. No já si myslím, že než ty stíhačky přijdou, tak vyroste nová generace pilotů. než ty bojové letouny, té páté generace vlastně do Česka. A teďka vůbec nechci říkat, jestli bude spožit, nebude, ale ten vlastně, jestli říkám dobře, teďka lovím, jestli bude ta první letadla tady mají být v roce 30 nebo 31, takže já si myslím, že ti piloti, že gro těch nových, že těch pilotů budou prostě mladí kluci, kteří se teprve teďka začnou vzdělávat v Americe a takhle, a že bude jenom třeba pár, protože když se na to podíváš, tak taky těch pilotů v Česku, kteří dokážou lítat ty supersoniky, to není jako třeba 30, jo, to máš fakt jako spíš jednotlivce nebo nižší desítky, jo, takže spíš si myslím, že až přijdou ty F-35, mají být teda takové 24, tak bude prioritně jakoby vychovat si na to úplně nové lidi. No.
7: Říkáš, mělo by jich být 24, bude jich opravdu 24, jako nevím, nevím, jestli bude o jeden víc nebo míň, ale jak se k něm staví nová vláda?
8: No tak bylo to velké předvolební téma, ale potom myslím, že jak vláda nastoupila, když už nebylo třeba jako kritizovat všechno po předchozí vládě a zjistila, že už poměrně dost peněz odešlo na zálohách do Spojených států, takže prostě to je, že prostě přestalo o tom mluvit, no a taky je třeba říct, že při minulé Babišové vládě sám Babiš v Ostravě na Dnech na to si do těch F-35 sedal a rozplýval se tam nad nima, jo, takže

0: nebo československá vojska vykrvácí a potom přes jejich mrtvoly přejede sovětská armáda nebo jiní z tehdejší spojenci. Takže já si myslím, že takhle by to bylo pro nás jednodušší, ale samozřejmě otázka je, válka na Ukrajině ukázala, jak důležité jsou skladové zásoby a logistika. Že prostě nemůžete vést válku, když nemáte munici a když nemáte dostatek zásob, dostatek pohonných hmot a podobně. A tady zatím moc velký posun, a už je to poměrně dlouho, když se na to podíváme, je to více než 4 roky už. A já si myslím, že dost velký posun, co se týče jako vybavenosti české armády není, no.
1: Jak početná by měla mít česká armáda? Tak, aby byla akceschopná pořádně?
0: Tak generál Řehka, končící náčelník generálního štábu, už několik měsíců mluví o tom, že pokud máme plnit všechny ty CTčka, takzvané ty capability targets, které nám dává NATO, to jsou ty schopnosti a požadavky, které musíme plnit pro ty, ty společné úkoly, tak bychom měli mít přes 35 nebo 37 tisíc vojáků, což je zhruba asi o, dneska máme nějakých 25-26 tisíc. Takže to by bylo asi, to byla jedna věc, ale samozřejmě pro tento počet vojáků zatím není ani dostatečná technika v České republice. A já si myslím, Aleši, že ještě důležité k tomu říct, že ta obrana té země by nebyla úkolem jenom těch necelých 40 tisíc vojáků, ale že by se měl připomínat, že vlastně, že branná povinnost v případě napadení platí pro každého Čecha, pro každou Češku ve věku od 18 do 60 let. Jo. Že prostě, jak občas vidím třeba na sítích, kdy se diskutuje, jak lidi se smějou armádě, že ta by hned jako skončila, tak myslím, že třeba říkat to B, že by to obránění vlasti nebylo úkolem jen armády, ale samozřejmě nás všech. No.
1: Já se nedokážu představit, jak já bych pomohl, protože já jsem studoval tak dlouho, až skončila povinná vojenská služba, takže jsem na vojně nebyl. Ty jsi na vojně byl?
0: Já jsem šel na odvod, ale tam mi řekli, že už nemusím chodit. Já jsem takový ten první ročník, který vlastně nemusel na vojnu.
1: Já jsem trošku starší, takže mě odvedli a když jsem dokončil vysokou školu, tak mě chtěli na poslední půl rok a to jsem si v té době říkal, jako ježišmarja, co budu dělat, začal jsem radši studovat druhou výšku. Takže jsem se tomu vyhybal. Jasně, byl by si proto, aby se navrátila nějaká podoba povinné vojenské služby?
0: Já jenom jako o jaké podobě teďka uvažuji nad tím, jako jakou podobu bych třeba, nebo která by byla příhodná, protože myslím, že to co se pamatuje, nebo to, když se člověk občas pustí v letě chlapci a chlapi, nebo podobné hlouposti, tak je to takové sranda, ale myslím, že jako něco takového asi není vůbec reálné vrátit. Možná jako armáda se pokouší a tak třeba taková ta dobrovolná cvičení, nebo do záloh člověk může vstoupit. Ale jako já nevím, já si myslím, že jako, že úplně nutné to není. Já jsem třeba, díky tomu, že jsem novinář, tak jsem před pár lety byl vybrán na armáda pořádá každý rok, jmenuje se to kurz přežití pro novináře a humanitární pracovníky, kteří se chystají třeba někam vyjet do nějaké krizoblasti. Já vlastně před několika lety jsem měl to štěstí, že jsem prošel s tím sítem a dostal jsem se na ten týdenní výcvik, který probíhá u Vyškova ve vojenském prostoru Březina. A to si myslím, že jsem byl z toho vlastně nadšený, protože jako bylo to, člověk si sáhl na dno, psychicky, fyzicky, a zároveň se ale naučil během toho týdne a dost hluboko se mu to vrlo takové ty základní poučky, základní návyky, základní chování, když třeba je nějaký problém, nebo když se něco děje. A já si myslím, že nechci samozřejmě jako na svém příkladu hodnotit, dělat nějaké objektivní závěry, ale myslím, že třeba už jenom tohle z toho takovýhle prostě jako týdenní, kdy prostě člověk zjistí nějaké takové týdenní, nechci školení, ale fakt týdenní víc, kdy člověk zjistí vlastně, kde, kam až může zajít, co si ještě může dovolit, co už nemůže, kde už prostě si není sebejistý, by prospělo většině lidí. No, jako a tím se vracím možná k té tvojí otázce, že základní výcvik asi ne, ale nějaké prostě takových pár dnů, kdy si člověk fakt jako sáhne na dno a dozví se o sobě hodně věcí, by stačilo možná. No.
1: Co jsi z toho odnes ty sám pro sebe? I pro život v míru, ve kterém doufujeme, budeme žít až do smrti?
0: No právě to, že si má člověk vážit těch každodenních věcí, které vlastně, byl to sice tehdy ten týdenní výcvik byl sice hraný, byl to jako v kulisách, ale člověk se velmi rychle do té reality dostal tím, že třeba byl neustále v noci buzen a takhle, takže byl v deprivaci spánku a pak velmi rychle vlastně přestaneš uvažovat se na to, že to je hra jenom. A vlastně člověk, když potom se z toho vrátil do té reality, tak si začne vážit těch základních věcí, to co má. Možná přestane řešit věci, které, a to ještě musím teda říct, že když se bavím vojáky, kteří přijdou z mise, tak tam je to prostě miliontinásobné nebo tisícinásobné proti tomu, co jsem prožil já, jo. A prostě člověk zjistí, co si může dovolit a hlavně jako Hlavně se začne vážit do toho, kde žijeme, v jakém prostředí a že

0: se to může velmi rychle jako třeba změnit, no.
1: A nějaký model typu Švýcarsko, že každý mladý muž si něčím projde, má doma zbraň někde ukrytou. To no, asi tak... v Česku by zafungovalo. Myslivce bychom mohli zapojit.
0: Ono se hodně mluví o tom, že ti myslivci vlastně, když se dělají nějaké jakoby koncepce obranné, tak s těmi myslivci se dost často pracuje, jako vlastně, že to je jako velmi početná skupina lidí, kteří umí z fleku střílet, kteří můžou vlastně hned střílet. Takže to říkáš, to jo, s těmi myslivci, ale nevím, no, jako to jako model Švýcarska v Česku, nevím, no, tak to si myslím, že se tady, že doufám, že to nebude nutné, tady klepu tady na stůl ve studiu. Že...
1: Je pravda, že asi i vzhledem k tomu, co se děje, tak třeba mladí kluci a možná i dívky najednou mají o té obraně vlasti nebo o těch sílových složkách přemýšlí víc než dřív. A říká se, nám to takovým podložený daty, že právě ty školy, které jsou vojenské nebo policejní, vlastně mají takový větší zájem. Možná, že to je způsobený i tím, co se děje pár set kilometrů od nás na Ukrajině. Takže potenciál, když se vrátíme k té profesionální armádě, dejme tomu, že by těch vojáků mělo být třeba plus 10 tisíc oproti současnému stavu, tak je možný, že tady ta nabídka ze strany mladých mužů, ale i žen, že je to tak, že na vojnu můžeš jít, ať seš kluk nebo holka, bude. Jaký by byli nejlepší kandidáti pro ty války budoucnosti? Je to člověk, který má super, jako, který je na tom super fyzicky, nebo jsou potřeba trošku jiný schopnosti, že to, že seš výborný pilot dronů, vůbec nemusí znamenat, že seš jako namakaný člověk, který zaběhne stovku za 10 vteřin a uběhne maraton po 3 hodiny.
0: No, já bych možná ještě než odpovím, začal u jednoho, mluvíš o válkách budoucnosti, ale podívej se třeba teďka na konflikt, ať už na Blízkém východě, nebo ta Ukrajina taky. Ta Ukrajina se říká, že tam jakoby vlastně, že to ukazuje a tam pořád vidíš vykopané zákopy, vojáci několik měsíců prostě v poli schovaní, jako odkázání na to, co jim přivezou třeba roboty, nebo jo, že vlastně ta válka budoucnosti, máme to trošku, jako, nebo třeba jak i Trump, americký prezident, mluví o tom, že to chce přenést do toho vesmíru. Já si myslím, že pořád prostě tady bude základní prostě ta lidská síla, ta těžká technika. A pokud se máme třeba o těch operátorech dronů, jo, tak třeba já jsem třeba v Česku je několik firm, které velmi, jako velmi dobře zásobují ukrajinské bojiště, vyrábí bezpilotní prostředky, ale je to díky tomu, že tady prostě mají zkušené operátory, kteří prostě fakt několik měsíců nebo spíš roku strávili na té frontě a mají úplně vlastně ty poznatky aktuální a jsou to často i mladé holky, mladí kluci, kteří prostě šli bránit jako svoji vlas a potom ale jak když se s ním člověk baví, tak ty prožitky mají úplně stejné, že prostě jako je pro ně těžké, když musí, jsem se bavil třeba no, poměrně dávno na jednom takovém cvičení, vzpomením jako mladými kluky, kteří říkají, že prostě pak už je tu, pak už to přestane mozek prostě jakoby chápat, že musí kolik těch ruských vojáků musí za den zneškodnit, jo, že pak už takové, že člověku začíná i příčit. A já si myslím, že prostě ten voják pro tu válku budoucnosti, jak ty říkáš, by měl být asi splňovat to, co musí každý voják splňovat dneska, prostě být hlavně psychicky odolný a potom ty dovednosti, jako pokud se máme třeba o hackerech nebo takhle, to už je taková nadstavba, no. Já si myslím, že fakt ten hlavní je prostě, aby člověk furt byl odolný a počítal s tím, že prostě válka neskončí druhý den a že prostě vidíme ty konflikty, se vlečou, no. A to je, já myslím, že to je základ, no. Prostě být odolný v tomhle.
1: Takže nějaký posttraumatický stresový poruchy můžou mít právě operátoři dronů, kteří sice sedí někde v fouzovkách v teple, v klidu, ale když si uvědomí, kolik sice nepřátel, lidí, kteří by je zabili, kdyby nezabili oni, no, v finále zabili, tak to asi s tím žít není moc dobrý.
0: A nebo už třeba jenom sledovat, že třeba, jak když se vrátím k tomu příběhu, tak jako říkám, zastřelili jsme jednoho a najednou je to, vyjde, bez něho se vynoří, díry se vynoří další a že, že prostě ten tajta vlastně, a to už taky Rusko má od druhé z té války, jako taková ta strategie nás mnoho, že to nepřítele prostě ušlapou, že tam. A teď to nechci jako nějak paušalizovat, ale že ten lidský život v tom Rusku má pořád jinou hodnotu, si myslím, že třeba v západní Evropě. A že prostě tam to Rusko vlastně valí to úplně stejně jako před té druhé světové válce, no, před těmi 80 lety. No.
1: Když zůstaneme ještě u tady těch velmi drsných věcí, tak pořád platí, že na bojišti z tvýho pohledu protivníka je lepší nepřítele zranit než zabít?
0: No, tak to člověče.
1: Protože když je mrtvej, tak je mrtvej, když je zraněný, tak pokud ho tam nenechají spolubojovníci, tak se o něj musí starat, stojí to, když to úplně cynicky řeknu, stojí nějaké peníze, stojí to energii někoho, kdo ho musí zachránit, to, že jednoho postřelíš, tak další dva zaměstnáš tím, že ho třeba zachráníš. Ostatně i Kim, který posílá ze Severní Koreje Rusku na pomoc vojáky, tak chválil právě ty, kteří, než aby se nechali třeba zajmout, tak se nechali zabít. Což je hrozně cynický přístup, ale když odhlídneš od toho, jsou to lidské bytosti, tak je to vlastně efektivnější.
0: No já si myslím přesně, že teďka se dotýkáš toho souboje, toho východního a západního pohledu, když se podíváš třeba před pár týdny, když Američané ztratili toho pilota na tom Blízkém východě, vlastně jak velkou akci byli schopni velmi rychle rozpoutat a vlastně jak nákladnou a taky vlastně neproběhla úplně dobře, ale toho člověka zachránili, který z té stíhačky se katapultoval. Ale přesně, když se potom podíváš zase na to Rusko, tam prostě vidíš, že tam je jednoduš, tam i ty, prostě je základ toho zraněného vojáka dostat domů, ale pak když vidíme dneska na těch sítích prostě denně desítky videí, kdy prostě tam ti zraní vojáci třeba leží několik dnů, než je prostě potom někdo dorazí, nějaký dron dorazí nebo takhle, že tady se bije podle mě fakt opravdu ten východní versus západní pohled na vojáka, no.
1: Když zůstane na ukrajinském bojišti, co se my jako evropská česká armáda nebo armáda NATO může učit právě od ukrajinské armády?
0: Já si myslím, že hodně, tak jsem zmínil už ta logistika, tady ty skladové zásoby, skutečně jakoby mít připraveno hodně zásoby prostě na hodně dlouhou dobu. Ukazuje se síla dělostřelectva na té Ukrajině, že skutečně to dělostřelectvo je pořád základem vedení pozemních operací. Velmi, velmi důležité, tak vidíme ty nejrůznější drony, ale to už vlastně od prvních dnů ty války, ty drony získávají obrovské jako a jsou jako hlavní zbraní vlastně, že se dneska podíváš, ať už pro Rusko nebo pro Ukrajinu, že prostě posílá drony. Rusko sice většinou na civilní cíle. Ale nechtěl bych to jenom zkrátit na ty drony. Skutečně jakoby vracím se skutečně do těch zákupů, ten voják a ta těžká technika, to dělostřelectvo, je pořád, ta Ukrajina ukazuje, že je nejdůležitější. No.
1: Jsme zhruba v polovině zátiší na Radu 1 s Ondřejem Stratilíkem, reportérem aktuálně.cz. Se bavíme zejména o válce, abychom si chvíličku odpočinili od toho náročného tématu. Tak já jsem se tě, Ondro, ptal, co by si chtěl zahrát, ty jsi velký příznivec elektronické hudby. Chtěl si FX Twin, nebo se ptali, jestli máme Wablu, Petl jsem našel. Tak proč zrovna tady ty dvě písničky?
0: No tak mám to spojené s těmi roky, kdy jsem byl na škole, kdy jsem měl přednou po maturitou. Ať už třeba Wablu jsme poměrně často hráli s kamarádem Martinem, se kterým jsme hrávali v Akropoli a vždycky si pamatuju, že to Wablu, když bylo třeba taková ta slabší hodinka kolem druhé, třetí ráno, tak Wablu jako probralo celý parket.
1: Takže každý viděl Šeptej asi.
0: No. Ale já to mám spíš spojené s těmi našimi jako večírky, no.
1: OK, tak Wablu na Rádiu 1.

0: and true love in flower petals array. Petals array.
1: Posloucháte Zátiší na Rádiu 1 s Ondřejem Stratilíkem z Aktuálně CZ. Se bavíme o armádě, o obraně, o tématech, které s tím souvisí. Ty už si, Ondro, v první polovině našeho Zátiší zmínil, že kdybychom se bránili, tak bychom se snad nebránili sami, ale pomohlo by nám NATO. Tak jaký jsme, jak platný jsme člen NATO? Ano, řeší se pořád ty minimálně 2%, Trump by chtěl, aby to bylo výrazně víc, které bychom měli dávat na obranu. Jaký jsme člen? Jsme platní?
2: No, když se podíváš na, ty vojáky samostatně, tak jo, to vím, že to i často jakoby čeští velitelé jakoby přejímají tu chválu zahraničí, že ti čeští vojáci jsou super, ale je třeba říct to B, oni často dávají, jako, že mají zlaté ručičky čeští vojáci, jo, že si prostě poradí s málem, jo, což ale pro mě není úplně moc dobrý signál, že jsou chváleni za to, že se starou technikou dokážou prostě nějakou dobu vzdorovat té nové technice. A pro mě to je spíš jako signál jako toho špatného, že, jako, že sice Češi jsou platní, ale jako co se týče té techniky je fakt zaostala. Já řeknu mi jeden příklad už od dob, kdy jsme vstoupili do NATO. Máme jeden z základních požadavků na to, aby české dělostřelectvo dostřelilo minimálně 40 kilometrů, což je dneska pro vedení konfliktu naprosto zásadní, aby si byl daleko za těmi liniemi a mohl podporovat ty své jednotky vpředu nebo ničit ty nepřátelské. A doteď tu české to dělostřelstvo tuto schopnost nemá. Protože stále máme staré houfnice, prostě ze 70. let, čeká se na nové, které mají dost problémů, jako z Francie, na podvozku Tatra. Ty to pořád nejsou, pořád dochází k oddalování tomu obchodu, jo. Takže tady z toho hlediska si myslím, jako, že co týče jako lidské síly, tak to asi platní jsme, ale jako co týče naši jako toho hlavního, protože hlavně je to železo v tom případném konfliktu, tak tam prostě bohužel moc asi platní nebudeme, no.
1: Tak dnešní vláda ti řekne, my nechceme válku, my chceme mír a my potřebujeme peníze pro naše lidi.
2: No, ale to vláda říkala zhruba do předminulého týdne, kdy přijel do Prahy pan Rutte. A najednou začaly se obranné výdaje řešit, jo. Takže ano, ale máš pravdu, jako samozřejmě, není to naše válka, není to, ano, to je velmi častý argument a já si myslím, že to je tak krátkozraký a tak jako krátkodobé řešení, že velmi rychle se to bude muset změnit, no.
1: To, co se teď děje mezi Evropou, evropskými státy, evropskými představiteli a Donaldem Trumpem, to, že se Trump není rád, že ho Evropani nepodpořili v jeho tažení, jeho a izraelském tažení proti Iránu. Říká, že bude stahovat vojáky z Evropy, že ty Evropě nechce pomoct, tak ubránila by se Evropa nebo ta část NATO neamerická nějaký invazi třeba ze strany Ruska? Jak důležitý jsou prostě ti Američani na to, respektive jak by fungovalo na to bez Američanů, pokud vůbec?
2: Tak samozřejmě, když se pojďme na to početně, tak americká armáda je největší silou v NATO, ale samozřejmě třeba Turecko je hned jako za ní, jo, že to se zapomíná. Ale ještě, řekl bych ještě jednu věc tomu, mi přijde, že, a mi to vás, i osobně vadí to, co teďka řeknu, Evropa pořád jako má pocit, že potřebuje Ameriku, no potřebuje nějaké jiné spojence, že to sama nezvládne, ale když se jenom početně porovnáš Ameriku versus Evropu versus Rusko, tak Evropa z toho vychází pořád jako nejsilnější společnost národů, nebo nejsilnější prostě populace, jo. A tady tohle to jako v dlouhodobě myslím, že na to jako Evropa si myslela, že Amerika, nebo bylo to samozřejmě jako jednodušší a trošku i podporoval tu naši lenost, že vždycky se o nás někdo postará. Ale já myslím, že teď naštěstí už to třeba v posledních měsících je vidět, že ta Evropa začíná brát trošku, že už nestačí jenom ty hesla nebo nějaké ty proklamace nebo podobně, ale že začíná už jako řešit, že musí ty státy největší ropy začít jako sami vzít do ruky trošku jako nějaké žezlovozovka a začít jakoby se stavit na nohy sami. A myslím si, že to je jedině dobře a že samozřejmě ta Amerika je pro nás důležitá, už jenom protože je ten odstrašující faktor, ale myslím si, že ta Evropa i sama, pokud překoná nějaké prostě formální bariéry, jako nebo řevnivost mezi zbylými výrobci jednotlivými, tak Evropa jako já myslím, že není důvod, aby se jako bála Ruska nebo jiného nepřítele, že prostě ta Evropa by se měla jako zpamatovat a říct si, že prostě, že je nejsilnější pořád.
1: A neukazuje se naopak, že ani Amerika bez Evropy není tak silná? Konkrétně se budeme bavit o tom, co se děje v Hormuzu, co se děje v Iránu.
2: Jo, tak samozřejmě, tak to je samozřejmě taky otázka, jakoby, jak dobře tu operaci administrativa Donalda Trumpa a Pentagon připravenou měl společně s Izraelem. To je otázka, ale taky Donald Trump tam přijel, rozstřílel to tam a najednou říká Evropu, uklid to tam po nás, jo? Když to trošku jako zkrátím. Jo? Já si myslím, že přesně, a já nevím, jestli mu to dochází, nebo vůbec těm jeho poradcům, že vlastně možná, kdyby to líp připravil s tou Evropou nebo s tím NATEM, tak to mohl být úplně jiný a rychlejší průběh a nemuseli jsme zažívat, i když nezažíváme samozřejmě, že nic, žádné velké problémy, no prostě zdražuje ropa a samozřejmě zvyšuje se inflace kvůli tomu, což asi česká vláda nevidí ráda, ale ukazuje se, že tam nějaký ten evropský faktor trošku možná chybí v tom, který by trošku tu Ameriku trošku vychýlil nebo řekl, myslí na tohle, máš připraveno tohle řešení. Očivně Amerika neměla všechny ty řešení připravené. No.
1: Tak měli připravené a uskutečněné přejmenování ministerstva obrany na ministerstvo války.
2: No.
1: Napadá tě, co zatím bylo?
2: Ale, tak já si myslím, že to je vůbec oblíba Trumpa přejmenovávat, co může přejmenovat.
1: Česká vláda, ty už jsi několikrát zmínil, že jedna věc bylo to, co se říkalo před volbami, a pak druhá věc je realita, která se děje. Z tohohle pohledu, jaký ministr obrany je pan Zuna? Kdyby se měl ohodnotit.
2: No, tak já nevím, no tak jako, jestli čteš moje články, možná čteš, tak já mám s panem Zunou dlouhodobý problém, když teďka se to vlastně taky po té návštěvě to pana Rutého změnilo, že před mnou vždycky jako utíkal, že se mnou vůbec nemluvil. Já pana Zunu znám dlouho, mnoho roků, znal jsem ho předtím, když ještě byl v armádě, potom vlastně, když skončil, vlastně loni jsem se s ním třeba ještě povídal na dnech NATO v Ostravě v září, to bylo ještě vůbec předtím, než byly volby, než se vůbec začalo o něm spekulovat jako možné ministrovi. A já si myslím, že jako prošel dost velkou proměnou za to, že tím, že získal to místo, tak a dokazují to třeba i ta dnes už pověstná videa z loňských před Vánoc, kdy musel chodit společně s panem Fialou z SPD a provádět sebekritiku v úzovkách, což je to vlastně takhle nemyslel, ale myslím si, že hodně to má postavené tak, že bude dělat za každou cenu toho ministra, že i kdyby se po něm prostě vozili, tak mu o tu funkci jde asi tolik, že by byl schopen všeho. No, že prostě nemám, mi přijde, že mi prostě nemám trošku jako je to pod jeho úroveň, si myslím, no to, co se někdy musí jako dělat jako minister. No.
1: No, tak on ty jsi to naznačil v těch velkých kleštích, on je nominant SPD, což je ve vládě ta jedna z těch stran, které jsou nejvíc protiukrajinské, proruské, v vozkách protiválečné.
2: No, ale víš co, ale na druhou stranu on to nemusí, on je, si to říkám, si pan dobře, on je ročník 60, mohl by si klidně užívat důchodu, ale já si myslím, že on má v hlavě to, že se v minulosti nestal tím náčelníkem generálního štábu, kdy vlastně ho přeskočil pan Řehka. A já si myslím, že to prostě bere teďka pan Zuna, to samozřejmě mu do hlavy nevidím, ale tam, co já to jako vnímám, no, co slyším, že tohle to bere jako ten vrchol, tu satisfakci a ten vrchol té svojí kariéry, že konečně to všem jako dokázal, co on může. Ale myslím si, že se mu nebylo líp prostě v důchodu, no, nebo jako, že nemusí, jako člověk by měl mít jako nějakou svoji úroveň a myslím si, že ty videa byly jako už jako pod jeho úroveň generála, jako aby si ho tam nějaký poslanec jako vodil a dělal z něho trošku jako, nechci to říct jako hanlivě, ale nesvéprávného člověka, no.
1: Kdo si myslí, že nakonec poletí do Ankary nebo do Turecka na summit NATO? Bude to vrchní velitel vojsk prezident Pavel nebo to budou ti exekutivní premiér, minister zahraničí a právě minister obrany?
2: Nevím, no tak ono to ještě, no vlastně není to daleko, že to je necelé 2 měsíce. A já si myslím, že možná, že byť tedy je pravdou, že je normální, že lítá z delegací prezident. Jo? To, co se nám tak snažíte, kam jste zahraničí, nebo někdo jako z vlády říká, že prostě není normální, aby prezident lítal, tak to není pravda normálně. Mm-hmm. Jakoby součástí delegace, alebo tak třeba i za Miloše Zemana, který třeba jezdil už jenom formálně, byť už neměl moc dobré zdraví, tak vždycky tam třeba, pak už se na poslední roky se neukazoval, ale když mohl, tak jezdil. Takže já si myslím, že buď Petr Pavel couvne a řekne si, že mu za tomu to nestojí, anebo bude možná druhá varianta, že Petr Pavel jako bývalý šéf vojenského výboru NATO bude možná pozván separátně, no, jako s generálním tajemníkem, no. Ale nedokážu si a tím, byť se říká, že sice jakoby premiér Andrej Babiš by ten spor chtěl uhasit, otázka je, co na to šéf diplomacie Macinka. Takže myslím si, že Petr Pavel buď couvne, nebo tam vyletí nějak zvlášť. No a nevidím aktuálně nějaké posuny, které by dokázaly udělat to, že by na jedné palubě seděl Macinka s Pavlem. No.
1: Jako první si aktuálně napsal o nezveřejněném nebo v fuzokách cenzurovaném rozhovoru armády s prezidentem Pavlem. Můžeš popsat, co v té kauze šlo?
2: Přitom taková hloupost, že prostě tolik věcí člověk píše a zrovna taková zastavený podcast. No, to taky vlastně bylo pokračování toho, jo, když tak vezmeš, to pokračování toho sporu mezi Macinko a Pavlem, kdy Macinka vlastně byl potom ten, komu Zuna. A zase třeba dokládá to zase tu slabopozici toho Zuny, že prostě Macinka mu řekl Zuno nebo Jaromíre, dej mi to video a dám na svůj Facebook. Jo. Přitom to video vůbec nebylo ministerstva obrany, ale bylo armády. Jo. Což taky pro mě, jako samozřejmě na první dobro je to signál toho, že ten Macinka zase chtěl využít jinou z příležitostí, jak prezidenta jako trošku jako kopnout si do něho, ale pro mě to bylo hlavně zase signál toho, jak ten Zuna vlastně má slavou pozici, že tam je fakt jako otloukánek, no, panenka pro všechny, že takhle řeknu. Mě na tom nejvíc fascinoval to, že já jsem už jako od začátku, když jsem to začal psát, tak zdroje mi říkají, že vlastně ten podcast není ničím jako zajímavý, že ten obsah tak není.
1: Jenom se může říct, o co šlo?
2: No šlo o to, že armáda natočila podcast, videopodcast s Petrem Pavlem a potom nedostala povolení od ministerstva obrany ho odvysílat. Jo. A skončilo to tím, že po pár dnech, co jsme to jako aktuálně napsali, tak nakonec ho na svém Facebooku zveřejnil právě pan Macinka. Jo. A nejvtipnější na tom celém, jak jsem říkal, že vlastně ten podcast nebyl nějak vybušný, tam Petr Pavel neříkal nic zásadního, ale prostě už jenom to, že prostě asi obsahem byl rozhovor s Petrem Pavlem, tak někde se rozsvítily červené kontrolky a začalo se vymýšlet, mě ta zdůvodnění, která mě se s obrany nabízí, pořád vlastně rozesmívají, proč nemohli ho publikovat ta armáda, jo? A proč teda nakonec ho publikoval Petr Macinka na svém Facebooku, no, tak jako, ale je to vlastně celé, je to srandovní, no.
1: To už jsi zmínil, že ministr Zuna možná chtěl být náčelníkem generálního štábu, kterým se stal ale pan Řehka. Pan Řehka teď bude končit. Tak kdo bude novým náčelníkem generálního štábu?
2: Tak pár men padá. Já si myslím, že to bude další. Zatím žádné jméno a tvrdotí neřeknu, tak určitě bude to zásadní změna pro fungování armády. Bude to úplně někdo prostě z jiného těsta než Řehka. To je stoprocentní.
1: A to bude dobře nebo špatně z tvýho pohledu?
2: No tak vždycky, jakoby, když přijde NGŠ, nový náčelník generálního štábu NGŠ, tak se trošku jako kormidlem otáčí. Jo. Ale teďka jde, myslím, o to, že ta vláda si logicky hledá někoho, s kým bude komfortní, kdo nebude, protože vidíme, že dneska to vůbec jako mezi Řehkou a Zunou nefunguje. Jo. Ani vlastně mezi vládou a Řehkou. Takže si myslím, že přijde jakoby úplně jiný typ vojáka. Samozřejmě je otázka, jestli bude tak progresivní jako Řehka nebo ne, což si myslím, že asi nebude. Ale ještě neříkejme hop, protože, pardon za tohle klíše, ten výběr probíhá společně s Hradem. Mm-hmm. Čili já si myslím, že tam bude, že Petr Pavel zatím vyčkává, s čím přijde ministr obrany a respektive premiér. A potom jim to může jako značně ještě jako zkomplikovat, protože Petr Pavel určitě potom může někoho z těch hrebtů mít jako svého favorita, nebo někoho, koho nechce. A může to jako docela ještě zavařit ten proces. Jo. Takže je otázka. No, mluví se o čtyřech jménech. Jeden je od letectva, jeden pozemní síly. No, tak jako rozhodně ten, protože Karla Řehka byl velmi výjimečný případ. Vlastně přišel z pozice ředitele NÚKIBu, Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, když předtím v armádě byl a pak se vlastně odešel do zálohy. Takže vlastně Bude to velká změna. Otázka je, jestli vojáci, protože Řeka má poměrně velkou, nemá si takové charisma jako Petr Pavel, to třeba říct, ale má velkou, těší se velké důvěře mezi vojáky. Jo. A je otázka, jestli ten, kdo přijde nový, a jestli, když to bude třeba nominant toho Zuny, tak jestli už to nebude ten moment, který mu vlastně prioritně uškodí mezi těmi vojáky.
1: Abychom ale neháněli jenom novou vládu, tak spory mezi náčelníkem generálního štábu a bývalou ministryní za ODS byly taky docela velké, nebo se pletu?
2: Jo, tam ta situace byla o to zajímavější, že Řehka byl vlastně nominant Černochové. Kdy ministryně byla poměrně jako složité situace, že prostě nefungovalo to mezi ní, ale zároveň prostě ona byla tím, kdo toho Řehku vyzvedla, přivedla, jo. Takže o to bylo pikantnější, ale jo, ty spory byly, hádali se třeba, nebo nechci říct, týkat, možná přeháním, ale byly vidět jasné neschody třeba ve sněmovně, když se někde sešli, ale přesto všechno si myslím, že to fungovalo daleko líp, než to funguje teďka, jo, mezi Řehkou a Zunou a vládou. Tam vždycky byl ten, třeba v té minulosti, tam byla ta vláda toho Petra Fialy, která dokázala to trošku jako vždycky, ten premiér Fiala to dokázal trošku jako vždycky ty hrany uhladit, nebo je trošku třeba trošku jako takový peacemaker, nechci říct jako vyřešit všechno, ale byl schopen prostě s nima najít nějakou řeč a najít nějaké kompromisy, když to dneska tam prostě do sebe narážejí kameny a nikdo nemá nějakou potřebu nacházet nějakou kompromisní cestu, no.
1: Z mýho pohledu laika, člověka, který nejenže pracuje v médiích, ale čte taky média, tak když se podívám na mnoho let zpátky, tak mi v hlavě sami o sobě vytanou vždycky problémy související s jakýmkoliv výběrovým řízením nebo nákupem čehokoliv. Ty jsi to zmiňoval, že nám tady chybí ta a ta technika, ale ono teda být tím člověkem, který má být ve finále ten poslední zodpovědný za výběr té techniky, tak to může být dost krutý. Když se podíváme třeba na ex-ministrině Parkanovou, která roky byla popotahovaná po soudech, aby nakonec vysoudila na státu i odškodný a dokonce ve vyšší výši, jak myslím, že ústavní soud nebo nejvyšší soud jí přiznal, než kolik jí přiznali soudy, tak ono to není jako vůbec jednoduchý cokoliv pro armádu vysoutěžit.
2: No tak u paní Parkanové se to podepsalo jako na zdraví, ten dlouhý spor kvůli těch letadel Casa, ale tím, přestože ten osud paní Parkanové jako je pojitování hodný a i mi je to strašně líto, tak prostě, ale ty, když já jsem třeba psal tehdy ještě v Lidových novinách, dnes už tedy neexistujících, bohužel, o tom nákupu, tak prostě ten nákup, tam bylo tolik jako kontroverzí v tom nákupu těch letadel Casa, kdy fakt byly dražší, že ten nákup prostě rozhodně nepatří mezi vozovkách čisté nákupy, jo. Byť tedy potom soudy řešily nějaké věci a řekli něco trochu jiného. Ale problém je v tom, a myslím, že to si právě paní Parkanová neuhlídala, že prostě minister je zodpovědný za ty lidi, co má pod sebou. A jestliže tam prostě, jestliže minister nemá tu 100% důvěru, tak potom samozřejmě ti lidi, tak je to problém a v těch miliardových zakázkách ten minister prostě musí mít tyhle věci pohlídané, nebo ten, kdo podepisuje ty zakázky, jo. Protože potom samozřejmě se jde po tom podpisu, když je nějaký problém a to ve vší teda úctě k paní Parkanové. Já si myslím, že prostě paní Parkanová si prostě, já nevím, jestli tehdy byl třeba důvodem koaliční vlády tehdejší, jo, až tam prostě ale neměla svoje lidi vozovka, jo, kteří by fakt jako, kterým by šlo i o tu správnost a o to, že dělají prostě legální věci, že jo, že tam prostě tam ta Casa, to byl velmi problematický případ a třeba v dobách minulé vlády, kdy paní Černochová, nebo vlastně ministerstvo pod vedením Jany Černochové podepsalo několik kontraktů, ale já si myslím, že měla to úřednicky, to ministerstvo postavené důvěrně nebo důvěryhodně, že prostě si byla jistá tím, že když něco její lidi podepisou, tak jako, že to je správné a že za to nemůže být popotahování. Byť tedy teďka vláda současná tvrdí, že podává trestní oznámení, ale zatím nevidíme žádnou zakázku, kterou by jako začala prověřovat policie, nebo o které by se začalo říkat, že tam byl porušen zákon. Jo. Protože ono je totiž v těch zbrojních zakázkách je jako velmi složité. Tam se vždycky do toho zákona vlastně člověk nějak vejde, že třeba hodně věcí se nesoutěží, tak potom, když člověk třeba, když jako já novinář jako řeknu, no, jak to, že tady jiná země nakupovala levněji a oni říkají, no tady my máme jinou výbavu, to třeba by příklad těchto tonů Casa, kdy prostě jsem říkal, Poláci nakupují daleko levně, jak je to možné, jo? No my máme, Poláci nemají skoro žádné záchody, já jsem říkal, tak proč Poláci nepotřebují záchody, my v letadlech potřebujeme záchody, jo, že prostě pak už jako, oni třeba tou výbavou dodatečnou nebo tím servisem vlastně jsou schopni dostat se na nějakou cenu a pak ty nevíš, jestli ta cena, jestli v ní jsou schované marže nebo třeba někdy třeba nějaké peníze pro někoho, to ty prostě nezjistíš. Jo? Ale vlastně většinou se do toho zákona dostane, jako, že se prostě vejdou do těch mantinů, že je velmi složité něco ukázat, že je nelegální nákup. No.
1: Co jsou schopní armádě nebo státu dodat české zbrojské firmy? A měli bychom je nějak zvýhodňovat, když se budeme bavit, jako nakupujte evropsky? Jo.
2: No tak jako, já si myslím, že poměrně dost, jako kromě třeba, a teď vlastně nechci schazovat aerovodochrana, třeba kromě supersonických letadel, tak vlastně tady jakoby ten český průmysl třeba i ze spolupráci s zahraničím dokáže toho dodat armádě většinu, co potřebuje. Samozřejmě otázka je, v jaké kvalitě a jak moc odzkoušené. Protože taky jsme viděli v minulosti případy, kdy prostě ministerstvo obrany s armádou šli slepě, nebo možná slepě pro venku, ale pak bylo to třeba někdy, byly tam nějaké třeba vnitřní pohyby, že třeba kupovali něco, co nebylo odzkoušené, pak zjistili, že to vlastně dodají do toho peníze a vlastně potom to vůbec nefungovalo, že to bylo třeba koupit nějaké zahraniční odzkoušené řešení nakonec.
1: To byly třeba i Kalouskovy padáky? Co se řešilo taky v minulosti?
2: Jak říkám, abych jste z padáky, no to, ty padáky, no to je stará věc hodně, no.
1: Takže já se nespomenu na, jasně, tak ty, kdy nebyl problém, o tom se nepsalo, tak to já v hlavě nemám, no. Jo, ale když jenom takhle se spolu bavíme, tak mi vytane takových kauz z minulosti, že...
2: No tak, kauzy, ale tak jako pořád jsou ty kauzy, jako takové, samozřejmě ty padáky, to potom Babiš vytahoval na Kalouska, to je pravda, no, ale... Když se bavím třeba o nějaké té velké technice, tak pandury měli problém přes toho Dalíka, který nakonec skončil ve vězení. Takže vlastně, když se podíváš teďka třeba, jak jsem zmínil, ty houfnice, tam je taky problém, takže ono vlastně, vracím se k tvojí otázce, ano, je to pravda, že prostě vlastně je těžké udělat v Česku zakázku zbrojní bez kontroverzí a možná i proto, aby tomu ministerstvo obrany předcházelo, tak přestalo jako soutěžit, jo? Že vlastně nakupuje napřímo, nebo hodně trendy, teďka jsou takové ty G2G kontrakty, kdy se dohodne prostě s jinou vládou, kdy ale vlastně si neuvěří potom, že tu cenu by třeba v soutěži mohlo získat daleko lepší, jo, ale prostě takhle si umyje ruce, že to dělá podle zákona, je to rychlejší, než kdyby nějaké firmy se potom napadaly u antimonopolního úřadu a podobně a takhle si prostě tu situaci zjednodušuje, aby se předešlo těm problémům, no.
1: Kdo by před, dejme tomu 5-10 lety před invazí Ruska na Ukrajinu řekl, že nejbohatším Čechem bude zbrojář, pan Strnad. Do jaký míry je on opravdu relevantní z pohledu evropského zbrojního průmyslu? Opravdu je jeden z kapitánů? Protože komu akcie hodně propadly.
2: No, ten...
1: Už se blíží pomalu s tou, podle Bloombergu, tak už ten jeho majetek je odhadován pořád ještě o trochu víc, než potomci Petra Kellnera, ale už to není taková mezer mezi ním a
2: nejví. No, tak to IPO se moc nepovedlo, no, ten vstup na burzu. Byť teda se, ať už byl teda dvůr, jakýkoliv, samozřejmě teďka obecně zbrojní průmysl nebo akcie třeba zbrojního průmyslu na tom nejsou úplně... Paradoxně to, co se děje prostě nejsou, protože nejsou úplně nejlepší, chybí suroviny, jsou dlouhé čekací lhuty a podobně. Ale jako určitě jako nechci snižovat jeho roli nějak, ano, samozřejmě jako co se týče Česka, tady je jako absolutní jako líder, možná i v té oblasti východní Evropy, ale jako dál na západ by teda se snaží třeba nějakými akvizicemi, ať už v Americe nebo třeba v Itálii nebo podobně, ty muničky jako tam prostupovat, tak si myslím, že ta hlavní jeho síla je v tom regionu té střední a východní Evropy, no.
1: Jaké vlastně historie? On, ten nynější pan Strnad je syn v vozkách zakladatele, že, CSG.
2: No, velmi, velmi brzo vlastně mu to ten jeho otec Jaroslav Strnad předal. A já si myslím, že byl i nejmladší miliardář, jestli si dobře pamatuju, pan Michal Strnad. Jo, takže ten vlastně získal od otce, no, že ten otec, byť se dodnes spekuluje, jaké stály důvody za to, jestli tam byly prověrky, aby ta firma mohla dodávat armádě nebo ne, tak velmi, velmi rychle, velmi záhy mu to prostě celý ten moloch Čekoslova Group předal všech ty desítky firm, no. A samozřejmě na Slovensku je poměrně silný taky historicky, tam je i poměrně propojený jako s politiky, třeba s panem Kaliňákem, tam hodně jako tam se o tom píše, takže jo, takže ta pozice, ale jako samozřejmě to gro vybudoval jeho otec, no, ten, jo, samozřejmě už teďka jako ty výdělky nebo hospodaření CSG je úplně někde jinde, než v dobách jeho otce Jaroslava Strnada, ale to stojí na tom základu, který vybudoval, když si Jaroslav Strnad, když začal vlastně skupovat nepotřebné majetky, věci od armády a pak začal vlastně přeprodávat, no.
1: On je zajímavý vývoj v tom, co je nechci říkat akceptovatelné podnikání ani etické, to jsou jako nemoc dobrý slova, sociálně zodpovědné možná, protože byly problémy, že banky, některé banky nechtěly financovat právě takom, a budeme to nazývat zbrojní nebo obranný průmysl, ono někde záleží na těch stovíčkách, že americké ministerstvo války, který se jsme zmiňovali. Nicméně taky před těma 5 lety postupně firmy nechtěly tady ten průmysl podporovat, ale bohužel s tím, co se děje pár set kilometrů od nás na východ, se ukazuje, že asi ten průmysl je dobrý mít.
2: No to rozhodně, to jako mít doma zbrojní průmysl je dneska jakoby základ, no, pro bezpečnost státu. A samozřejmě otázka je, jako jestli ten průmysl, potom samozřejmě, když už je nějaká krize, tak musí průmysl vyrábět doma, ale prioritně prostě se řídí zákony, kterou dodá, víc, a kdo je rychlejší, jak tomu dodává. Jo. Ale jo, to určitě ta báze, mít doma tu bázi, to je jako vedle té silné armády jako asi druhý nejdůležitější pilíř té obrany schopnosti.
1: Ondro, náš čas se pomalu nachyluje v zátiší na Rádiu 1. Je něco, co jsi chtěl napsat, nebo o čem jsi chtěl ty jako člověk zabývající se bezpečnostní, armádní a nejen tady těma oblastma, tak něco, co by si hrozně přál napsat? Udělat nějakou reportáž, nebo něco, co by tě fakt jako bavilo extra z této oblasti?
2: No, to je těžké, protože já jsem třeba hodně dlouhou dobu snil o reportáži z letadové lodi, co se mi vlastně historicky povedlo. Já nevím, jestli hodně pro hodně novinářů je to jako válečná novinařina, ale tam já moc jako nesměřuju, nebo jako, že to já tam takhle zase vozká vysněný konflikt nemám, odkud bych chtěl reportovat. No člověče, já nevím, no, uzavírat svoji kariéru, ale že jsem měl dost štěstí, jakože, když se podívám, tak jako dost věcí, o kterých jsem snil, tak se mi podařilo v té novinařině. A jsem otevřený tomu, co přijde, no. Jako nedokážu teďka říct, jako co mi ještě jako nějaký zásek chybí, ale zážitku mám jako dost a díky tomu povolání, které dělám, no.
1: Tak možná jedna věc, která zajímá mě jako novináře, a to je AI, tak myslíš si, že AI nakonec jednou převezme velení konfliktu a lidi budou jen to maso, který bude řízený nějakou umělou inteligencí?
2: Ne, doufám, že ne. Stejně jako si myslím, že novinářina pořádá, to bude jako ten AI dobrý pomocník, ale ten přístup toho novináře, tak si myslím, že tady v tom, nebo doufám v tom, že ani tady v téhle oblasti ta AI bude napomocná určitě, ale nebude mít tam to rozhodující slovo.
1: Všichni bychom měli víc času, jak se tě určitě budu ptát na robopsy, který už například v Číně spíš policejní složky než ty armádní využívají. To je třeba věc, který já se hrozně děsím.
2: No.
1: A vždycky nechci skončit děsivě, ale dneska se mi to asi nepodařilo. Dnešním hostem v zátiší na Rádiu 1 byl Ondřej Stratilík, reportér aktuálně.cz, který se zabývá především oblastmi obrany, zbrojního průmyslu, bezpečnostní politiky. Ondro, děkuji moc, že jsi za námi přišel. Přeju ti hezký večer. Ahoj.
2: Díky, hezký večer.
1: A od mikrofonu Rádia 1 se loučí i Aleš Ujíř, někdy příště. Naslyšenou.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: vajo, vajo, hemaka, gemaka, masa, hucha, no, chucha, vajo, vajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: Yes.
1: Game.
2: Radio 1. Větší než ještět.
3: Liberec 98,7 FM.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.